0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na

0: Sì.
1: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene.

0: zač.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvé.

0: Sunday, what?
1: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.
2: Může se domnívat, že v případě, že poukáže na úniky informací ze spisu, vytvoří mu to právní prostor, proto aby namítl podjatost třeba toho státního zástupce. Protože si představte, že jste soudce, kterýmu je přidělena teda nějaká kauza a teď mu náklaďák přiveze vyšetřovací spis, který má 100 000 stránek. To znamená, je tam někdo, kdo z druhé strany křičí, že jste totální prostě imbecil, který vůbec snad nevystudoval právnickou fakultu. Když vám řeknu, že 90% kauz skončí do jednoho měsíce, tak to tak prostě je. V úmyslu usmrtit ho bodal opakovaně do srdce.
3: Setkal jste se s tím vy ve své praxi?
2: Že mě někdo nabízel úplatek? Já si budu muset přiznat jako nějaký dar.

0: Hezký den, přátelé, vítám vás u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je vrchní státní zástupce Ivo Ištva. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vrchní státní zástupce je pozice, která je možná veřejnosti známá, však troufám si tvrdit, že možná ten výkon samotné funkce není až tolik známý a možná bychom mohli začít vůbec státním zastupitelstvím jako takovým, tak jestli byste nám mohl třeba vymezit na začátek, čím se vlastně státní zastupitelství zabývá.
1: Tak státní zastupitelství je státním úřadem, který, jak praví ústava, zastupuje veřejnou žalobu v řízení před soudem a plní případně další úkoly, které stanoví zákon. Jednoduše, laicky, srozumitelně řečeno, státní zástupce má nezastupitelnou úlohu v trestním řízení, kdy vlastně každou trestní kauzu provází od jejího oznámení až vlastně k rozhodnutí odvolacího soudu, případně dokonce v některých případech i potom v řízení o mimořádných opravných prostředcích, což znamená, že tedy ve své činnosti spolupracuje s policisty, podává návrhy k soudu, obžalobu, případně jiné návrhy, zastupuje ji v řízení před soudem, účastní se odvolacího řízení, případně řízení o mimořádných opravných prostředcích. Tam všude je státní zástupce, který tam plní konkrétní úkoly k tomu, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost.
0: Když jste zmiňoval ty kauzy, které vám vlastně přichází na stůl, tak já prozradím, že jsme se krátce před rozhovorem bavili o tom, že neustále přichází vlastně nové a nové a že v ideálním světě by to bylo tak, že byste vlastně na stole žádné neměl. Tak dalo by se třeba říct, jestli teďka během korony se ten stav nebo počet snížil nebo naopak se zvýšil, nebo je to stále konzistentní?
1: Tak obecně a nemá to tak zásadní souvislost s koronakrizí, se evidovaná kriminalita snižuje celorepublikově, ale hovořím o evidované kriminalitě, pak je tady určitá šedá zóna případných trestných činů, které nejsou oznamovány, nebo případně trestné činy, které se odehrávají na internetu, v kyberprostoru, kde se velmi obtížně odhalují, detekují, takže zjednodušeně řečeno máme evidovaných možná míň krádeží a takových jednoduchých, řekněme, trestných činů, ale je otázka, jestli z toho lze usuzovat ten závěr, který by byl jistě zajímavý a vítaný, že tedy obecně klesá kriminalita, anebo jde o jev, kdy je ta kriminalita skrytá a v orgány činné v trestním řízení ji obtížně detekují a případně dále vyšetřují.
0: Vy jste zmínil vlastně kyberprostředí nebo obecně prostředí internetu. Je pravda, že samozřejmě technologie se každoročně posouvají, ten svět se vyvíjí jako celek, tak zajímalo by mě, zdali i třeba ta trestná činnost se více přesouvá právě na internet, kde, jak jste sám zmínil, je to hůře vlastně dohledatelné nebo vůbec asi náročnější vlastně někoho dohledat nebo případně prokázat nějakou trestnou činnost.
1: Tak samozřejmě internet, nejsem ajťák, jo, ale internet do určité míry lidi spojuje a samozřejmě tím pádem je celkem logické, že to, k čemu docházelo a vyžadovalo nějaký osobní kontakt pachatele a poškozeného, tak dneska se může odehrávat na internetu, že se ti lidé vlastně vůbec neuvidí, vymění si pár e-mailů jenom a vlastně celé to jednání se odehraje v kyberprostoru, odejdou nějaké peníze, někam nepřijde, naopak zboží, které mělo přijít, nebo nějaká jiná podobná situace, takže určitě se do tohoto prostoru celkem logicky přesouvá spousta jednání.
0: mohou vlastně orgány činné v trestném řízení si nějak pomoct, aby se také vyvíjeli k tomu, aby se samozřejmě tyhle ty skutky, které nejsou vítané, daly lépe a snáz prokazovat?
1: Tak určitě je to specializace primárně policistů, kteří se zabývají kyberzločinem, jsou v tom školení a měli by umět dokázat detekovat tuto trestnou činnost. A samozřejmě na to navazují potom školení, další školení státních zástupců a vzdělávání, protože aby se takováto trestná činnost mohla odhalovat, tak samozřejmě ty příslušné orgány, které se jich zabývají, musí tomu systému rozumět, alespoň prostě v nějakých základních rysech, aby ho pochopili a samozřejmě potom mohli nějakým způsobem tu trestnou činnost pro soud popsat a posuzovat, zda došlo k naplnění nějaké skutkové podstaty trestného činu.
0: Máte vy osobně třeba některá odvětví, která jsou vám blížší, to znamená jako snažší pro tu práci, a některá, která jsou vám třeba vzdálenější, která se vám, řekněme, ty případy na stůl potom dostávají, tak se vám dělají hůře?
1: Myslím, že to tak není. Na našem úřadě je konkrétním právním předpisem stanovená škála trestné činnosti, kterou se zabýváme. Je to v zásadě zjednodušeně řečeno hospodářská majetková trestná činnost s určitou výší škody, trestná činnost páchaná v souvislosti s bankami a dalšími podobnými institucemi, teroristické trestné činy, úplatkářství, které souvisí, nebo zneužití pravomocí úřední osoby, které souvisí s vyšetřováním a odhalováním majetkové a hospodářské trestné činnosti. Takže to je takové portfolium, v kterém my se pohybujeme a výjimečně na to může být navázáno něco dalšího, čím se potom zabýváme také, ale toto je taková ta škála a v zásadě nemáme nějak možnost si vybírat, co se nám líbí nebo nelíbí. Ta škála u nás je jakoby nejmenší, nejpestřejší. Je to na nejnižších článcích na okresních státních zastupitelstvích, kde se vlastně dneska soudí 80 nebo 90% trestné činnosti, takže tam je to opravdu škála veliká, že se můžete setkat s trestným činem jednou za život, anebo s některými se nesetkáte prostě vůbec ani. Jo? Ale přesto v tom trestním zákoníku jsou a mohou být potom případně pro někoho zajímavý, exotický, ale jak říkám, to záleží samozřejmě na tom, pokud takovýto čin je spáchán nebo je tu podezření, že byl spáchán.
0: No, mě teda upřímně překvapilo, jak jste zmiňoval i ten terorismus, to možná je takový dotaz čistě jako za občana, takže i takovéhle případy se dostanou potom k vám na úřad, nebo respektive dějí se vlastně v současném světě?
1: No tak teroristické trestné činy samozřejmě jsou páchány u nás naštěstí. Jde o výjimečné záležitosti, zaplať pánbu, a setkáváme se spíš s podporou verbální nebo jinou podporou takových trestných činů právě třeba na internetu, kde mají lidé pocit, že je nikdo nevidí a neslyší a mohou říct, co jim slina na jazyk přinese, ale může se stát, že i v takovém případě přestoupí zákon, až samozřejmě třeba po nějaké zásadnější věci a závažnější věci.
0: No, máte pravdu, že skutečně ten internet byl po dlouhou dobu vnímán jako takový prostředek, kde skutečně každý se mohl vyjádřit o čemkoliv svobodně, ale určitě budete souhlasit, že to tak není, to znamená, že v momentě, kdy třeba souzním s nějakými názory, které jsou v rozporu, třeba se zákony České republiky, tak skutečně ten člověk potom za to může být stíhán, stejně tak třeba co se týká nějakých urážek. A já jsem i zaznamenal nějaké případy, kdy skutečně i za urážky na sociálních sítích byl člověk a potom odsouzen, tuším, tenkrát to bylo tak, že dostal jako podmínku, nicméně ten trest ho stihl.
1: To je přesně tak, ano, to můžu potvrdit a objevují se v médiích řada případů, kdy jsou stíhány osoby, které projevovaly nějaké názory na internetu, které ovšem kolidovaly se svobodou projevu v tom smyslu, že podněcovali třeba k násilí, k nenávisti, schvalovali teroristické trestné činy a tím se ti lidé dostávají do kolize s platným trestním zákoníkem.
0: Vnímáte třeba tato témata jako, řekněme, odvozně divně, ale budoucnost toho, co vás bude po pracovní stránce čekat, protože je pravda, že se třeba hodně v současné době řeší rasa, vlastně barvy pleti, různé projevy xenofobie, tak co si třeba myslíte tady o tomhle, bude to čím dál častější jev?
1: No tak těžko odhadnout, on to samozřejmě záleží ani ne tak na represi orgánů činných v trestním řízení, ale spíš na výchově ve společnosti, počínaje rodinou, školou a podobně, takže tam se uvidí, jaký bude vývoj, samozřejmě, že se to souvisí i se situací, která nás všechny obklopuje, s vnějšími podněty, na které lidé mnohdy reagují a právě reagují neúplně vhodným způsobem třeba na internetu, takže to je nepochybně mimořádně asi složitý jev a naznačovat jeho vývoj by podle mýho názoru byla spíš spekulace. Obecně asi můžeme k tomu říct, že by v každém z nás mělo být snad nějak od malička zakódováno, že bychom prostě neměli šířit nenávistné projevy vůči komukoliv. To si myslím, že v obecné poloze špatně a těžko proto mít nějaké pochopení.
0: Když se vrátíme zase trošičku zpátky k vám, k vaší osobě, tak jaká cesta vlastně vede k tomu, aby se člověk stal v průběhu let a kariéry státním zástupcem?
1: No tak samozřejmě to je asi velmi individuální. Určitě byste nalezl obecně právníky, když to tak řeknu, kteří vám řeknou, že už ve škole inklinovali k tomu, že se budou zabývat právem, jo, a studovali si soudničky v novinách, nebo nevím, co konkrétně. Takže k tomu prostě asi člověk nějakým způsobem, tak jako u jiných povolání v průběhu svého života na základě podnětů, kterých se mu dostává, tak nazná, že by to třeba mohla být cesta, kterou by se mohl vydat, takže vlastně studuje potom právnickou fakultu, kde dostává další podněty už ze světa vlastně právníků, může se rozhodovat, jestli bude fungovat ve veřejné sféře, jako soudce, státní zástupce, policista nebo ve sféře privátní, jako advokát, podnikový právník a podobně. No a potom samozřejmě Pakliže se pro jedno z těch povolání teda rozhodne, no tak ještě je nějaká, řekněme, delší cesta k tomu, aby to povolání mohl vykonávat, ať už advokátní zkouška u advokátů, nebo justiční zkouška u soudců, nebo závěrečná zkouška u státních zástupců, kdy teda ještě musí nějakou dobu studovat a stále si ověřovat, jestli ten směr, kterým se chce vydat, je ten správný životní směr pro něj, ale samozřejmě i v situaci, kdy by v průběhu profesní kariéry shledal, že přece jenom se tím povoláním takzvaně minul, tak samozřejmě svobodně si může zvolit povolání jiné a stává se to, my tady hovoříme v uvozovkách o prostupnosti právnických profesí, kdy se státní zástupci stávají v průběhu životní kariéry soudci, advokáti, soudci, státní zástupci, advokáti, státními zástupci. Takže je to potom takto propletené, takže možností je celá řada pro každého, kdo se právem chce celoživotně zabývat.
0: A vy jste byl tady tenhle ten případ, který jste zmiňoval, že jste už od malička inklinoval k tomu právu a lákali vás třeba detektivky?
1: Ne, to vůbec ne. Já jsem jako středoškolák spíš směřoval ke studiu historie, což je můj celoživotní koníček, ale potom řekněme možná nějaký praktičtější pohled na další životní cestu mě vedl na tu právnickou fakultu, kde do určité míry samozřejmě ta historie v rámci studentských let také rezonovala, protože na právnické fakultě se jak za mých mladých let, tak doteďka vyučuje římské právo, dějiny práva, takže je tam i ten historický aspekt, takže ten předěl nebo ta změna nebyla taková, že bych z historika šel studovat jadernou fyziku, kde předpokládám, že možná žádný předmět snad historie jaderných zařízení asi nemají.
0: Když se ještě pozastavím třeba u té právnické fakulty, tak je to podle vás v pořádku, že se tam právě učí to římské právo a takhle právo, které vlastně bylo dříve v historii zakořeněno?
1: No tak to zcela nepochybně, protože římské právo je základ, z kterého právo a různá právní odvětví čerpají dosud. Jo, na římské právo nemůžeme pohlížet jako na nějaký právní systém, řekněme, který existoval v nějakých východoazijských despocích ve starověku a který zanikl, ale římské právo vlastně fungovalo a v těch následujících staletích a tisíciletích se odráželo v právní vědě neustále. Takže to je v podstatě základ, který se bude učit pořád. A nemůže to být jinak.
0: To jsem rád, že to zmiňujete, protože je pravda, že jsme tu měli i některé hosty, kteří právě měli co dočinění se školstvím a naopak jsme zjistili, že třeba některé současné požadavky, viz například finanční gramotnost, není třeba tak úplně zakořeněna do těch školních osnov, které jsou současné a přece jenom ta poptávka na tyto vědomosti obecně ze společnosti tady je a vlastně jsme zjistili, že je docela špatně, že ten školský systém není nastaven, aby ty děti nebo studenti, kteří vlastně absolvují tu základní potažmo střední školu nebo gymnázium, byli připraveni na tu současnou situaci. Takže v tomto případě je to správně, protože jak jste zmínil, tak vlastně to právo je tam zakořeněno a z toho vychází, když to naopak třeba v případě té finanční gramotnosti je to něco, kam se ten svět postupně ubíral a je potřeba to naopak třeba přidat jako současnou věc, která tam chybí v tom školském systému. Takže jsem rád za tuto konfrontaci. Když se vás zeptám na to, jak probíhá vlastně váš typický běžný den, nebo jestli by se dalo nějak paušalizovat, co nejčastěji vykonává státní zástupce?
1: Tak on je rozdíl samozřejmě mezi řadovým státním zástupcem a vedoucím státním zástupcem a ten spočívá primárně v tom, že řadový státní zástupce má, jak jsem říkal, na stole řadu kauz, které průběžně vyřizuje a novému, jak říkají právníci, napadají, to znamená přichází znovu na stůl, nebo přichází nově na stůl, takže to takový nekončící proces. A tím se teda primárně zabývá. Samozřejmě není to jenom ta práce u stolu, ale je to potom samozřejmě ještě důležitější část jeho činnosti, kdy výsledek té práce zastupuje v řízení před soudem, takže účastní se hlavních líčení, veřejných zasedání, řízení odvolacích soudů a podobně. A samozřejmě i v tom přípravném řízení ten státní zástupce, je-li aktivní a takových je většina, tak se účastní konkrétních vyšetřovacích úkonů u policejních orgánů, jsou přítomní u výslechů, dostavují se na místo činu, jsou přítomní na domovních prohlídkách nebytových prostor, čili, jak se říká, jsou takzvaně v terénu. Takže to je ta hlavní pracovní náplň. Vedle toho samozřejmě se účastní nejrůznějších školení, porad, jednání a podobně. Takže je to z tohoto pohledu práce velmi, velmi různorodá. No a ten vedoucí státní zástupce, ten samozřejmě má, protože si má na starost chod instituce, v jejímž čele stojí, tak primárně řeší celou řadu správních agend, to znamená vlastně, my tomu říkáme otázka správy státního zastupitelství, což jsou záležitosti personální, záležitosti řekněme hmotného zajištění chodu toho úřadu, jinými slovy prostě, aby, když to zjednoduším, bylo čím topit, aby se úřad průběžně opravoval, aby se dodával potřebný materiál pro fungování, takže to je taková ta v úvozovkách otravná administrativní činnost. No a vedle toho samozřejmě vedoucímu státnímu zástupci prochází rukama odborná agenda, kterou si vyhrazuje, v které nějakým způsobem funguje, v které rozhoduje, a případně ta agenda, kterou si vyhradil, aby byl informován, jak která kauza se vyvíjí, k čemu to řízení dospělo, zda bude podána obžaloba, nebo naopak bude muset být řízení zastaveno, takže je to celá řada potom návaznosti na to konzultací a jednání, čili zapojuje se do té činnosti i v rámci jednotlivých kauz.
0: Vy jste těch kauz absolvoval určitě hodně za svou kariéru. Troufl byste si říct, na kolika už jste se podílel?
1: To nevím, protože samozřejmě největší množství nebo ten podíl je u každé kauzy jiný. Když jsem fungoval jako řadový státní zástupce, tak jsem měl vlastně, nebo prováděl tu činnost, kterou jsem vám tady popsal. Když jsem byl vedoucí státní zástupce, tak jsem přišel do kontaktu, řekl bych, s vícero kauzami, ale moje stopa může být někde větší, někde menší, podle toho, kde jsem mohl mít pocit, nebo měl pocit, že je potřeba nějakého zásahu, nebo naopak, že mi to prošlo jenom rukama a jenom jsem někde v nějaké písemnosti udělal muří nohu, že jsem se seznámil s postupem, který v té kauze byl zvolen, a v podstatě jsem ho se stotožnil s tím, že to je ten správný postup. Takže číslo vám určitě neřeknu. Není to jako operátor, který si spočítá počet operací, které provedl za svůj život, tak u nás je ta práce jakoby hodně různorodá. Můžete se účastnit jenom nějakých konzultací nad nějakou konkrétní kauzou, kterou zpracovává nějaký kolega, státní zástupce. Takže říkám, to nelze úplně přesně stanovit. Vlastně. Ale děláte to vlastně celý život, ať už v pozici vedoucího státního zástupce nebo řadového státního zástupce. Takže jich je hodně.
0: No, některé z nich byly určitě i medializované, protože se týkaly třeba nějakých osobností pohybující se ve veřejné sféře nebo veřejném dění. A já bych se zeptal na to, jestli se vám třeba vybaví nějaká kauza, a může to být kterákoliv, která takhle na první dobrou vám třeba naskočí a vybaví se vám hned.
1: Tak medializovaných kauz je celá řada. Souvisí to buď s konkrétními osobami, kterých se ty kauzy týkají, nebo to vyplyne ze způsobu provedení nebo z následků nějaké kauzy, které jsou mimořádné a tu mediální sféru nějakým způsobem zaujmou. Jo. Jednoduše řečeno, je to v zásadě o tom, že novináři, pokud jde o kauzu naprosto nezajímavou pro mediální svět, například, já nevím, pán nebo paní ukradne něco v samoobsluze, když to zjednoduším, tak to nikoho nezaujme a nikdo se o tom v životě nedozví. Dozví se o tom tehdy, pokud ten pán nebo paní bude nějaká mediálně známá osoba, tak pak to pro novináře je zajímavé a jsou ochotní o tom a rádi o tom informují veřejnost. A nebo způsob toho provedení je nějaký zvláštní, specifický, nebo byla ukradena nějaká skutečně zajímavá zvláštní věc, zvláštní předmět, který prostě toho čtenáře diváka zaujme. Takže podle toho vlastně se média o ty kauzy zajímají, no a potom tedy logicky i v případě mého úřadu nebo jakéhokoliv jiného úřadu se ty konkrétní kauzy stávají terčem mediální pozornosti. Takže samozřejmě, pokud jsme třeba dělali kauzu týkající se lihové mafie, kde došlo ke zkrácení daně v řádu několika set milionů nebo možná ještě víc, tak to ta média zaujme a oni o tom referují. Stejně tak, když se týká, řekněme, daňové trestné činnosti, kdy zase výše škody byla v řádu několika miliard, tak to samozřejmě zase zaujalo. Nebo na druhou stranu, když v kauzách figurovaly známé osoby, ať už podnikatelské nebo z politického prostředí, tak se o to novináři zase zajímají. Takže my z toho nějakou extra radost nemáme, ale dneska ten svět vlastně takto funguje a média se zajímají o cokoliv, co může jejich čtenáře nebo diváky zaujmout a o tom se snaží referovat a pátrají po těch tématech tak, aby je uchopili a veřejnosti je představili. Takže je to vlastně důsledek mediálního světa, který se taky vyvíjí a myslím, že do budoucna se i nadále vyvíjet bude, protože dnes vlastně i každý obyčejný občan má v ruce mobilní telefon, kdy může cokoliv nahrát, cokoliv do veřejného prostoru vystavit, takže tím pádem představa, že by něco opravdu velmi, řekněme, zajímavého pro mediální svět mohlo zůstat neviditelné, je skoro vyloučeno.
0: Já ještě maličko navážu na to, co jste zmiňoval, a to je možná komunikace právě s novináři, protože samozřejmě ta média potřebují i nějaká fakta od vás, vašeho úřadu. Jak probíhá vlastně ta spolupráce, nebo jestli se vůbec dá mluvit o spolupráci mezi novináři a vaším úřadem?
1: Tak určitě ano, státní zástupci komunikují s novináři, je to celkem pochopitelné, protože nakonec se s nimi střetávají, myslím, přichází s nimi do kontaktu, ať už v rámci vyšetřování nějaké kauzy, kdy přijedou na místo činu a je tam televizní štáb nebo novináři, nebo v řízení před soudem, kdy po podání obžaloby se stíží novináři, aby mohli veřejnosti referovat o té kauze. Takže logicky jsou s novináři v kontaktu, ale samozřejmě musí velice přísně dodržovat a dodržují všechna zákonná ustanovení k tomu, aby vlastně co nejvíc byli chráněni, jak se říká, účastníci toho trestního řízení, ať už obviněný nebo poškození, případně další zúčastněné osoby, svědci a podobně. To znamená, aby jejich jména, obličeje nebyly novinářům zpřístupňovány, protože vlastně pro to řízení a pro informování veřejnosti případné to nemá žádný význam informativní a může to mít význam pouze mediálně bulvární a tady těm lidem je potřeba poskytovat ochranu, takže státní zástupci nebo státní zastupitelství rozhodně není to, které by volalo novinářům, hele, máme tady nějakou zajímavou kauzu, já vám o tom řeknu, co budete chtít, tak to nefunguje. Po hříchu se noviny dozvědí o různých kauzách z vlastních zdrojů, buď protože oznamovatelé to samozřejmě vytroubí i těm novinářům, řeknou, jdu podat trestní oznámení na toho a ten novinář samozřejmě potom atakuje příslušné orgány činné v trestním řízení a zase tak co to řízení a jak to a podobně, jo, takže to je častý zdroj toho nebo častý důvod kontaktu s novináři a nebo je to prostě taková obecná povědomost, že prostě dojde k nějakému policejnímu zásahu, jak my v hantýrce říkáme, nějaké policejní realizaci, která logicky nemůže uniknout veřejnosti, protože prostě pokud se neodehrává někde na hřebenu Krkonoš v nějaké turistické chatě, kde nikdo nikde není, tak samozřejmě ano, tam si to nikdo nevšimne, ale jinak pokud se to odehrává normálně ve městě nebo v přítomnosti lidí, tak samozřejmě to může zaujmout a dneska vlastně i televize a rádia, já nevím kdo, možná i tištěný tisk vyzývá přímo, staňte se reportérem, jo, můžeme to vidět všude, jo, natočte to, pošlete nám to, jo, takže je tady vidět, jo, jak se ta mediální scéna dál posunuje, jo, a jak je tady hlad po informování, jaká je tady chuť se těch témat zmocňovat. A my s tím musíme neustále nějakým způsobem pracovat, často i čelit výtkám, že zpřístupňujeme novinářům nějaké informace, ale to je nedůvodná kritika. To tak prostě není.
0: Pokud bychom otevřeli, nebo vlastně by už toho otevřel, to téma těch informací, ale já bych se zeptal třeba na ten únik, protože vy jste zmínil třeba situaci, kdy ten oznamovatel to nahlásí těm médiím, tam je to jako zcela zřejmé, ale stejně tak se děje dnes a denně to, že třeba z těch spisů unikají informace a následně se dostanou na veřejnost, ať už prostřednictvím médií nebo například různých právníků a tak dále, tak kde je ten problém v tom, že teda ta utíkají z těch spisů?
1: No tak ten problém je primárně v tom, že ten trestní spis je zpřístupněn celé řadě osob nebo jeho části. A z toho potom logicky vyplyne, že čím víc lidí má možnost se s nějakou, s nějakým dokumentem nebo písemností, která může být zajímavá, potkat, tak tam může být člověk, který má nějaký důvod, důvod s tím protiprávně nakládat, když to tak řeknu. Jo, čili logicky, kdybychom měli řízení takové, že všechno bude probíhat naprosto neveřejně v tom směru, že spis nebo respektive protokolí neopustí nějakou služebnu policejní, tak bychom velmi výrazně eliminovali jakýkoliv únik informací, který se tady teda řekl, konkrétně nějaké protokoly nebo nějaká fotodokumentace a podobně. Jestliže tady máme situaci takovou, že vlastně protokol je zpřístupňován poškozeným, obviněným, jejich obhájcům, všichni mají možnost dělat fotokopie, výpisy z těch spisů, tak samozřejmě do určité míry ztrácíte kontrolu nad tím spisem. Jo? Vedle toho potom máte další problematickou záležitost, celá řada návrhů, které státní zástupce činí v tom trestním řízení, musí být samozřejmě náležitě odůvodněná a případně pokud soudy vydávají rozhodnutí, tak i ty samozřejmě musí podle zákona náležitě odůvodňovat to rozhodnutí. No a když si vezmete potom situaci, kdy soud nařizuje povolení domovní prohlídky nebo prohlídky nebytových prostor, tak i tento příkaz musí být náležitým způsobem odůvodněn. A v tom odůvodnění je celá řada prostě věcí, které by neměly se dostat na veřejnost, ale přesto zákon ukládá i s tím příkazem seznámit třeba nezúčastněnou osobu nebo majitele toho prostoru, kde se ta prohlídka provádí. A vy nemáte jistotu, jak ten člověk s tím bude nějak, jako vy ho můžete poučit o povinnosti mlčenlivosti, že s tím nemá nikoho seznamovat, ale jestli ten člověk to takto dodrží nebo ne, tak to se už nemáme jak dozvědět. Jo. Čili tady se v tomto konkrétním případě se střetává ta potřeba všechno odůvodňovat do nejmenších detailů, protože když to neodůvodníte, tak vám zase hrozí nebezpečí, že vám to nějaký třeba nadřízený soud zruší a bude to špatně, takže tím pádem vlastně jakoby ty orgány činné v trestním řízení jsou velice často ve dvojích kleštích. Jo? Na jedné straně by měly chránit ty zúčastněné osoby a zpřístupňovat co nejméně informací, ale na druhé straně jsou nuceny zase vyložit všechny karty na stůl a nemají úplně jistotu, kdo s tím vlastně jak bude nakládat. Jo. A ty motivace těch lidí je samozřejmě různorodá. Velmi často se zase naši kritici říkají, že přece obviněné osoby nemají žádný zájem, nebo jejich advokáti nemají žádný zájem, aby se listiny ze spisu dostávaly na veřejnost a podobně, ale věřte, není tomu tak. Zájem může mít každý a může ho mít třeba i v tom pohledu, že chce ukázat a chce diskreditovat ten policejní orgán nebo to státní zastupitelství. Může se domnívat, že v případě, že poukáže na úniky informací ze spisu, vytvoří mu to právní prostor, proto aby namítl podjatost třeba toho státního zástupce a zbavil se ho, aby to dostal někdo jiný. Jo? Čili ten svět práva a motivací není vůbec jednoduchý. A my s tím máme samozřejmě konkrétní zkušenosti, neříkal bych to, kdybychom si nebyli jistí, že i tak toto funguje. Ono stačí, když některé stejnopisy různých dokumentů prostě označíte způsobem, který znáte jenom vy, a pak přesně víte, když si je čtete na internetu, tak komu tento stejnopis případně byl předán. Jo. Takže je to určitě věc závažná, pořád je potřeba hledat způsob, jak říkám, jak chránit informace, jak chránit ty osoby, které jsou účastníky řízení, ale na straně druhé ten systém bohužel je nastaven tak, že umožňuje, aby se příliš mnoho lidí seznamovalo s těmi informacemi. Jinými slovy, prostě není to tak, že by se s tím potom všichni seznámili, když to přeženu až v řízení před soudem. Jo, možná tady nemáme ten takový ten americký model, jo, kdy v tom řízení, které předchází soudnímu řízení, těch lejster tolik moc není a nikdo se s nima moc nedává nebo neseznamuje, kromě policistů nebo prokurátora ve Spojených státech, a všecko začíná až u toho soudu, kde na základě nějakého seznamu důkazů se vyslýchají svědci, znalci a další osoby. Jo? Takže tam možná samozřejmě není takový prostor pro únik nějakých důležitých dokumentů. Samozřejmě nechávám stranou různé odborné posudky, které se třeba dělají také ještě před tím soudním řízení. Jo. Když to u nás ten systém trestní spravedlnosti je takový, řekněme, byrokratický, že popíšeme hodně papíru a k tomu soudu jdou prostě tlustý spisy, jo, mnohdy tisící stránkové a desetitisící stránkové, a s těmi všemi doklady se v tom přípravném řízení jakoby pracuje a, jak říkám, jsou zpřístupňovány, seznamují se, dělají se fotokopie, jo, v rámci třeba seznámení se spisem máte právě udělat fotokopii celého spisu. Jo, čili to každý pochopí asi, že tady je veliký prostor pro to, aby s těmi informacemi bylo nakládáno protiprávně. Je to tak, no. Ale prostě my musíme tu kritiku unést, protože konec konců jako veřejný úřad, jako jakýkoliv veřejný úřad, musíme snášet kritiku, ať už je oprávněná nebo neoprávněná. To už je náš úděl.
0: Musím říct, že když jste zmiňoval ty spisy, tak to jsem vždycky obdivoval všechny, kteří si skutečně všechny ty štosy dokáží nastudovat a přečíst, protože mě už jenom od pohledu to by asi odrazovalo, protože přece nám to musí být hodin a hodin, ať už v rámci toho vytváření nebo naopak toho nastudování, protože a přece jenom člověk, aby pochopil některé souvislosti, tak skutečně to musí projít všechno, nelze asi nějakou část jenom tak vynechat. Takže jak vy to vlastně zvládáte třeba tady tohle množství informací vstřebávat?
1: Tak jak to k té práci patří, jo? Samozřejmě ten státní zástupce má do určité míry výhodu, protože on ten spis provází, jak jsem říkal, od začátku až do konce toho řízení. To znamená, že on se s tím spisem seznamuje a má seznamovat průběžně, takže to pro něj není řekněme takový nápor, protože když to řízení třeba trvá rok nebo dva, nebo i déle, tak se samozřejmě nastřádá způsob jenom, že on to celý ty dva roky, jo, průběžně sleduje. Kdežto daleko větší problém je to pro soud. Protože si představte, že jste soudce, kterýmu je přidělena teda nějaká kauza a teď mu nákladák přiveze vyšetřovací spis, který má 100 000 stránek, jo, má tam, já nevím, plácnu 20 obžalovaných osob, jo, a teď on samozřejmě se musí v nějaké míře seznámit s tím obsahem toho vyšetřovacího spisu, už jenom aby posoudil, že ta obžaloba je podána důvodně, že tady není na místě třeba věc vrátit k došetření nebo zastavit trestní řízení, jo, aby současně potom věděl, jak vést to řízení. Jo, protože dneska soud je vlastně tím hlavním režisérem toho soudního řízení, že vlastně provádí to dokazování, čili těžko můžete provádět dokaz, nebo tak můžete ho provádět, ale samozřejmě ten výsledek je potom jako nevždy úplně dobrý, když vlastně neznáte ten spisový materiál, takže nevíte vlastně do určité míry, na co se ptát, nevíte, kdo co říkal ten člověk v přípravném řízení, jestli něco říkal, jestli svědci neříkají něco jiného, takže když potom někoho vyslýcháte, tak do určité míry nemůžete reagovat jakoby na nic. Takže, ale to se možná změní s novým trestním řádem, kdy by měl převládat, jak říkají teda zase profesionálové, kontradiktorní způsob řízení, že to řízení by mělo být v rukou stran. Jo, to znamená, že by vlastně státní zástupce si měl vyslýchat svoje svědky, obhajoba by si vyslýchala svoje svědky, jo, a tím pádem ten soudce by, řekněme, možná nemusel být nebo nemusel mít už takový trauma, že musí nastudovat 100 000 stránkový spis, protože on by vlastně už do určité míry vnímal zprostředkovaně od těch svědků nebo dalších osob, co oni říkají, co říkali v přípravném řízení, a tady by si teprve utvářel vůbec nějaký potřebný informace pro své rozhodnutí. Jo, takže si myslím, že tohle by soudci asi hodně uvítali, kdyby to takto bylo.
0: No to bez pochyby věřím, protože představa studovat, jestli to skutečně pravda, ta cifra 100 000, že má tolik listů, nějaký spis, tak to je na...
1: Tak je to samozřejmě, určitě to tak je a jsou kauzy, kde skutečně ten soudce, než to hlavní líčení nařídí, tak, a teď nemluvím třeba o nějakých průtazích, že má hodně těch kauz, nemá na to čas, jo, ale že opravdu si potřebuje třeba minimálně půl roku nebo 10 měsíců, jo, se v tom spise nějak zorientovat, aby s tím mohl pracovat, jo, tak to tak nepochybně je.
0: No, to jsem měl přesně na jazyku, že skutečně, aby se mohl seznámit s kompletním obsahem, tak to je minimálně na půl roku, a vy jste říkal možná i déle, že třeba 10 měsíců se jenom seznamuje s tím vším, a je otázka, jestli si to vlastně vůbec dokáže všechno i zapamatovat, protože přece jenom ten spis se tvoří dlouho.
1: Tak musí samozřejmě si dělat poznámky, to zase dělat si poznámky ze 100 000 stránkového spisu není úplně jednoduchý, musíte to umět, ale zase k tomu se profesionálně dostanete, že jo? Nezačnete kariéru s tím, že vám kdo přiveze spis, který má 100 000 stránek, začnete na okresním soudě s kauzama, které jsou někdy rozsáhlý, ale někdy jsou, jak my říkáme, žiletky, to znamená tenký, takže on se k tomu vlastně člověk dostane a je to vlastně i o schopnosti potom rozlišit podstatný od nepodstatného, a podle toho se samozřejmě zase pozná správnej policajt, soudce nebo státní zástupce.
0: A tyhle ty žiletky mají třeba kolik, nebo ty nejmenší, nejtenčí spisy?
1: Tak já nevím, to můžou mít dneska, protože u těch okresních soudů se podávají i návrhy na potrestání, že se ani nedává obžaloba, takže to skutečně můžou být plácnu spisy, které můžou mít třeba do 10 stránek jenom. Mm. Jo, to je prostě takový jako šup-šup. Jo.
0: Tak to jsou takový jednohubky.
1: Jo. Takže to, ta škála je tam velká.
0: Vy jste ještě před chvíličkou mluvil o tom, že samozřejmě do některých kauz jsou zainteresovány politické osoby. Jsou tohle z toho třeba nejnáročnější kauzy, protože přesně to politické prostředí je trošku specifické. A nebo je třeba ještě nějaký jiný segment, který je pro vás třeba největší výzvu?
1: Já si nemyslím, že problém s obtížností kauzy je v tom, kdo je aktérem, podezřelým nebo obviněným, obžalovaným, ale primárně, čeho se ta kauza týká. Jo, protože můžete mít naprosto jednoduchou kauzu, kdy, předpokládám, že se to nestane taková situace, ale jako příklad můžeme, nějaký politik se rozvášní, když v rámci nějaké předvolební kampaně ho osočí nějaký jeho odpůrce, no a napadne ho, řekněme, jo, tak to může být naprosto triviální kauza, kde není žádný problém, jo, je tam spousta svědků, všichni to viděli, jak to proběhlo, nějak se to udělá, jo, takže taková kauza může být složitá pouze v tom, že v uvozovkách složitá, že se kolem toho udělá nějaký poprask, že se začne vykládat, že to je nějaká provokace, že se to celý jako vlastně nějak začne medializovat, politizovat, komentovat, jo, a tak dále. Je to takový pro ty orgány činné v trestním řízení, je to takový neúplně komfortní dost, jo, protože každý má radši, když je klid, jo, a může si to v klidu tu kauzu dělat. Takže rozhodující je skutečně způsob provedení, nebo o co vlastně jde, jo. Takže tady bych spatřoval jakoby složitost nikoli od těch person.

0: nějakou přidanou hodnotu, jo, výjima té, o které jsem teda mluvil. Mm.
1: A vybaví se vám třeba nějaký nejtěžší moment v rámci vaší kariéry, který jste musel zvládnout, nebo před kterým jste stál?
0: Já se snažím vždycky na všechno zapomenout a to já myslím, že každý nějaké těžké, složité momenty. Já bych řekl, že pro nás je asi hodně složitý, ale ono to přináší ta profese, takže to jako nemá cenu nějak kňourat. Je to, když vlastně čelíte v průběhu řízení, jo, nějaké kritice kohokoliv, ať už mediální, nebo těch účastníků řízení, advokátů, politiků a podobně. A pak vám ten soud třeba dá za pravdu. Jo, tak máte takový pokus zadosti učinění, ale v průběhu toho řízení, jo, vlastně čelíte velice nepříjemné situaci, nepříjemným momentu, kterýma se musíte teda nějak vypořádat, jo. Někdy by si třeba od vás peskůrku nevzal, jo, ale vlastně následně vám někdo řekne, že ten váš názor nebyl blbej, jo, přestože vás nějakým způsobem vláčí v tisku, jo, nebo advokáti vykřikují, jaký jste prostě nedouk, jo, a že to vůbec nerozumíte, jo, a tak dále, jo. Takže to jsou asi momenty, kdy to člověk má hodně těžký, ale ono to tak jako zase v tom trestním právu nebo obecně v právu to zase tak funguje, že jo, protože ono to je do určité míry taková konfliktní profese, jo, ve spoustě momentů. Samozřejmě, když jste jako právník a zabýváte se tím, že budete se pisovat smlouvy někomu jenom, jo, tak jste v pohodě, jako prakticky nikoho nevidíte, napíšete nějakou smlouvu, je to v pohodě, ale pokud se účastníte řízení, kde jde teda o sporný řízení, to znamená, je tam někdo, kdo z druhé strany křičí, že jste totální prostě imbecil, který vůbec snad nevystudoval právnickou fakultu, jo, tak to jsou, to, nebo to můžou být pro Leckoho jakoby těžký momenty, těžký chvíle. Ale s tím se každý musí prostě vypořádat.
1: Mm-hmm. Jasně, tak určitě to součástí té práce, takže je pravda, že i tyto situace to povolání, řekněme, obnáší. A já bych se ještě možná pozastavil u té doby vlastně trvání těch trestních řízení. Dalo by se třeba nějak zprůměrovat, jak dlouho ty kauzy trvají, protože některé se opravdu vlečou třeba i několik let.
0: No, to je zase samozřejmě ta mediální prezentace, protože většina kauz, naprosto zdrcující většina kauz, skončí v krátké době. Jo, je to otázka, když vám řeknu, že 90% kauz skončí do jednoho měsíce, tak to tak prostě je. Jo. Ale to jsou prostě ty kauzy, o kterých se veřejnost nikdy nedozví, protože ty nejsou pro nikoho nikým zajímavý. Jo? Zajímavý jsou kauzy, kde vznikají různý procesní problémy, kde se musí dělat spousta znaleckých posudků, žádostí o právní pomoc a tak dále. To se natahuje. Jo? A tyhle ty kauzy jsou potom veřejnosti prezentovány, takže veřejnost má pocit, že tady to trvá všecko jako leta, že to je úplně příšerný. Ale on ten opak je pravdou. Jo, ono, když se vezme ta průměrná doba řízení, trestního řízení, tak Česká republika si nestojí vůbec špatně, jo, ani včetně řízení před soudem, jo, to tak je, ale samozřejmě referuje se o kauzách, které prostě trvají hrozně dlouho. A tam je potřeba si zase ptát, jo, v čem je ta chyba, jestli je to objektivní chyba nebo subjektivní, jaké máme procesní předpisy, co vlastně umožňují všechno té obhajobě zdržovat různě možně. Známe kauzy, všichni jsme z toho byli svědky, můžu o tom konkrétně mluvit, tím spíš, že se nás to úplně netýká, takže to můžeme tak oglosovat. Sledovali jsme v televizi kauzu doktora Ráta, nekončící u soudu, kde prostě byly namítány nejrůznější obstrukce a podobně, jo, takže potom samozřejmě ta kauza trvá mimořádně dlouho.

0: Troufl byste si odhadnout ať už největší slabinu nebo něco, co třeba brzdí ta případná trestní řízení? Nebo když jsem mluvil o té slabině, tak jestli je něco, co z vašeho pohledu by mohlo být nastaveno lépe, aby třeba ta řízení byla rychlejší, efektivnější, nebo něco, co by vám usnadnilo práci?
1: To by bylo na samostatnou přednášku asi. Konec konců toto teď řeší rekodifikační komise pro nový trestní řád, která by měla teda vyhotovit nový procesní předpis, ale samozřejmě je otázka, jaký bude výsledek a zejména jak se praxe potom s tím výsledkem popasuje, protože pro právníky je určitě mi taková zvláštnost té profese, která v některých jiných profesích jako nefunguje, zejména těch profesích technických, kde máte prostě normy a všecko, jedna jsou dvě a to takhle funguje. V tom právu mnohdy vyjde nějaký předpis, který může být i na první pohled jako srozumitelný, jak podle něj máme postupovat, ale ta praxe nakonec, zejména soudní praxe, končí ústavním soudem, nakonec používání toho konkrétního ustanovení zcela změní. Nebo ze složitího. Jo? To, co bylo napsáno jednoduše, byste si řekl, no tak jako jasný, to tady napíšu, tak jak mi to tady zákon říká, jo? Tak potom ta praxe a ta judikatura, jo, a to, jak různý ty instituty jsou z různých stran prostě ostřelovány a namítány různý nesprávný postupy, tak vede prostě k takovým tomu hypertrofnímu postupu, že všechno je hrozně složitý. Jo, když to zjednoduším, třeba teď vlastně každý trestní řízení se zahajuje takzvaným záznamem o zahájení úkonu trestního řízení. Jo? Což kdysi, když ten institut se narodil, tak bylo v podstatě řečeno zákonodárcem nebo odbornou veřejností, že to bude takový záznam, který si policejní orgán napíše, aby bylo vlastně zřejmé, co se šetří, jo? Aby tam jako na začátku něco bylo. Jo? A tenhle ten institut se vyvíjel, přestože v tom trestním řádu nemá prakticky vůbec žádný význam procesní, tak se vyvíjel v tom smyslu, že se začalo přemýšlet, když ta policie teďka zjistí v průběhu toho vyšetřování, že došlo ještě k něčemu, jestli má zahájit znovu záznamem o zahájení úkonů, nebo ne, jestli má zrušit ten původní, nebo když ten státní zástupce zjistí, že úplně v tom záznamu není dobře popsané, jestli ho má zrušit, jo, tak tím chci naznačit, jo, jak potom my právníci s těmi procesními předpisy prostě složitě pracujeme a mnohdy to spotvoříme tak, že se z toho po letech zase stane jakoby nefunkční záležitost. Jo. Zjednoduším to třeba na dalším příkladu, jo, kde ale jsem na tenkým ledě, takže by mě asi spousta soudců třeba se mnou nesouhlasila, ale dalším takovým krokem, ale ten už je významnější nebo významný, je usnesení o zahájení trestního stíhání. Jo, což je vlastně akt usnesení, kde se tomu obviněnému sděluje, pro co je stíhán, má právo stížnosti proti tomu a tak dále. Jo. Tak z toho se stala obrovský samozřejmě úřadování, protože tím, že tam je právo stížnosti, tak se namítá, jestli to usnesení je řádně odůvodněno, a když není řádně odůvodněno, jestli by nemělo být zrušeno, a když nebylo zrušeno, jestli nedošlo k porušení zákona. A tohle je třeba věc, kterou ti obvinění můžou namítat až do konce řízení, že je tady nějaká vada, takže teďka ta rekodifikační komise přemýšlí o tom, jestli vlastně by to usnesení nemělo vlastně přestalo mít charakter usnesení proti tomu, kterému je přípustná stížnost, ale že by proti tomu nebyla přípustná stížnost, že by to jenom státní zástupce mohl přeskoumat, jo, což je ovšem něco podobného jako stížnost, akorát, že to, jo, protože dalším problémem, kterým my se setkáváme, je, že určitá míra práv obviněných, kterou oni získají v průběhu toho vlastně těch let nebo desítek let, kdy fungují různé procesní předpisy, tak zůstává zachována. Vlastně ono ji do určité míry nelze snížit. Jo, to je takovej problém. Jo? Čili potom je velmi obtížný to nějak jako zjednodušit, protože vám odpůrci hned řeknou, no tak ale vy nás krátíte na právech, protože my jsme doteďka mohli napadnout to usnesení o zahájení trestního stíhání stížnosti. Vy to teďka chcete zrušit. To je špatně, s nimi nesouhlasíme. Jo, to je pro nás jako, to je přece základní zásah do práv těch osob, což je pravda. Proč nemáme právo stížnosti? A proč tady má být jenom nějaký přezkoumání od státního zástupce? Jo? Čili to je potom jako bitva, totální bitva o každý incident, o každý slovo, jak by to mělo fungovat. Jo? Protože samozřejmě byť zase mě tady může nějaký obhájce se mnou nesouhlasit, ale pro právníka je vždycky dobře, když jsou pokud možno postupy a instituty co nejsložitější, protože on potom lépe může namítat, že došlo k nějakému formálnímu porušení a tím pádem ta kauza jde k ledu. Jo, jinými slovy, pro laika může být překvapením, že velmi často primárně se neřeší, co se stalo, jaký skutek se vlastně stalo, jestli ho někdo spáchal a jestli je trestným činem, ale jde se především primárně po procesní čistotě. Jo, to znamená, že máte všechno odůvodněné, řeknu vám to zase na příkladu třeba odposlechy. Jo, leta, s tím nebyl vůbec žádný problém, desítky let, jo, a teď posledních 10 let, jo, velmi si musí státní zástupce soud dávat pozor, jak odůvodní odposlech, protože se může stát, že po mnoha letech řízení mu nějaký soud řekne, nám se zdá, že ten odposlech je nějak nedostatečně odůvodněn, člověče, tak my ho teďka nebudeme moc použít a tím pádem vy tu kauzu ztratíte, pokud je to zrovna třeba rozhodující důkaz. Jo? Což je ukázka toho, jak ten proces samozřejmě může být složitý a jak je výhodný, když se jenom do nějakého institutu trvá na tom, že musí ten postup být písemně odůvodněn. Jo, kdyby se nařizoval odposlech s tím, že jak to vidíme v těch amerických filmech, jo? Já nevím, jak je to možný, že tam to ústavně jako obstojí, jo? Že tam přijde nějaký ten šerif za soudcem a potřebuju tady odposlech na někoho a ten soudce mu tam buchne razítko na to, podepíše mu to, nebo ho vyhodí, třeba záleží, jak to tohle, jo? Ale nepíše žádný rozsáhlý odůvodnění, jak se vyžaduje u nás. Jo? Nic takového není. Jo? A pokud to u nás je, tak to samozřejmě vytváří možnost, že samozřejmě může nastat chyba nějaká, to je logický, ale může tam být potom se ovět i jiný pohled, že vám někdo řekne, ale mi se to zdá, že to nemáte úplně dobře odůvodněný. Jo? Mm-hmm. A to je jako špatně. Jo, nebo to vlastně vede k tomu, že všechno dlouho trvá, že se všechno musí, nebo s tím usnesením o zahájení trestního stíhání. Jo. Byly případy, jsou případy, a já jako to nechci kritizovat, já to říkám jenom jako fakt, jo, že by teď už se to jako možná pár let nestalo, že až nejvyšší soud, třeba po x letech řízení, řekl, no vy v tom výroku to usnesení o zahájení trestního stíhání jste špatně vyjádřili, nebo nemáte tam, že k tomu došlo úmyslně. Jo? A úmysl je znak skutkové podstaty, který musí být popsán v tom výroku toho usnesení o zahájení trestního stíhání. Takže ta kauza potom vlastně musí začít od znovu, že teda musí zase to usnesení teda napsat, jo, aby to tam teda bylo výslovně napsáno, že teda on ho, když to přeženu, ukradl úmyslně, odcizil, jo, v úmyslu usmrtit ho bodal opakovaně do srdce, jo, protože vám hrozí, když nenapíšete, že v úmyslu usmrtit, tak může být namítáno, když napíšete jenom, že bodal ho do srdce, že to vlastně může někdo říct, to ten výrok je napsán špatně, tam není popsán ten úmysl, jo, pachatel vlastně neví, pro co je stíhán, jo, a to jsou ty formality, které velice často prodlužují to řízení a vytváří zejména, ale vytváří prostor té obhajoby, účinné právní obhajobě a snaze toho klienta samozřejmě obhájit v tom řízení.
0: No, já musím říct, že třeba u těch odposlechů, což je mimochodem velice zajímavé téma, je to možná proti tomu, že vám tam zkusím dát takový protiargument, možná, aby se to nezneužívalo, protože předpokládám, že jinak by asi nebylo nutné vyplňovat tolik nějakých formulářů a dělat k tomu tolik té byrokracie.
1: S tím já souhlasím. Já neříkám, že nemá to takto být, že ten odposlech, povolení odposlechu nemá být odůvodněno, byť jenom upozorňuji na to, že jsou nepochybně právní systémy demokratických států, kde žádné rozsáhlé odůvodnění není a taky by mohl někdo namítat, jak to, protože musíme si uvědomit, že ten odposlech povoluje soud. Jak může být zneužito, když to povoluje soud? Jo?
0: Mhm. Rozumím, jasně.
1: Jo, soudy tady přece tomu všichni věříme, jo, neřeknu teda dobře, nevěříme policajtům, nevěříme státním zástupcům, OK, dobrý, jo, ale tomu soudu věříme. Jo, ten je tady konec konců od toho právě, že je důvěryhodná osoba, proto to taky povoluje ten soud. Jo, čili je otázka prostě té míry, jo, toho odůvodnění, té míry, jestli už ty pohledy třeba nejsou někdy až ad absurdum, jo, že vám třeba řekne, nebo se objeví stížnost nebo procesní námítka obhajoby u soudu, že řekne, no tak ten soud to odůvodnil, ale on v zásadě převzal argumentaci státního zástupce. Tak má to být špatně? Nebo chceme trvat na tom, aby ten soudce to napsal vlastními slovy, protože když to napíše vlastními slovy, tak mu věříme, kdežto když převezme argumentaci státního zástupce, tak jako to odflák a nevěříme mu, k tomu já směřuju.
0: Jo? Rozumím. Mm-hmm.
1: A že se potom může skutečně i takováto námitka advokáta může prostě se trefí do černýho. A že někdo řekne, no ano, když on to, nechci říct, opsal, ale jak se říká odborně, jsem to taky někde viděl, nekriticky převzal. Jo? Jo? Takže v tom jsou složitosti. Tady chraň Bůh, že by někdo říkal, jo, tady dělejme odposlech. Ne, to je zásah, dobře, a to dělá soud, souhlasím, klidně teda, rozhodli jsme se, že to má být odůvodněno, OK, jo, ale kam až to odůvodnění jakoby má jít, jo. A stejně, nakonec, každý, kdo potom posuzuje tu konkrétní kauzu, má stejně svoje nějaký měřítko posuzování, takže pro toho normálního občana, jo, ten taky může potom říct, ale v mé kauze to tady, jako, když to řeknu, nekriticky převzali v tom odposlechu a mě to teda jako, proti mě to použili a tady čtu v novinách, že to zrušili, protože tady to nekriticky přiznali. Jak je to možný, jo? No, protože samozřejmě každou kauzu posuzuje jiný soudce, jo? Takže to potom vede i tady k tomu, že lidi mají pocit, že někomu se jako by vyšlo vstříc argumentačně, že se uznali ty argumenty a někoho, kdo namítal totéž, tak mu vstříc jako se nevyšlo. Nebo ty argumenty byly oslyšeny. Jo? Takže je to poměrně jako složitá věc. Jo? A uvidíme, jak se s tím samozřejmě rekodifikační komise vypořádá.
0: A když se ještě zeptám na tu roli, třeba konkrétně těch odposlechů, o kterých jsme se tady v posledních minutách bavili, tak jsou čím dál více používány v té dnešní době, kdy i vlastně mobilní telefony se používají naprosto běžně a velice často. A hrají třeba, řekněme, velice důležitou roli v rámci dokazování, v rámci těch trestních řízení?
1: No, není tomu tak. Jednak počet odposlechů klesá, o čemž už se samozřejmě zase tak moc neinformuje, protože samozřejmě zase mediálně zajímavý článek. Počet odposlechů stoupl o 15%. To je článek novinový, který se vydá. Novinový článek počet odposlechů klesl o 10% se nevydá, protože na to není místo. Jo. Takže to tak není. Počet odposlechů klesá, odposlechy jsou důkazem jako kterýkoliv jiný. A já tady samozřejmě nechci k něčemu navádět nebo tady odhalovat něco z praktické činnosti, ale já bych tady rozhodně netvrdil, že počty odposlechů, řekněme, by měly růst, protože všichni mají mobilní telefon a tím pádem spolu telefonují. Jo, já to nebudu dál rozvíjet, myslím, že každýho normálního člověka asi který trošku se pohybuje v prostředí a ve společnosti, tak samozřejmě jedná nějakým konkrétním způsobem, takže není to o počtech telefonů a o tom, že by lidi spolu telefonovali a říkali si do telefonu všecko. To na já rozhodně to tak není. Mm. Jo, já si myslím, že ty policisti musí tu konkrétní kauzu odpracovat, to není tak jednoduchý. Můžou mít samozřejmě štěstí, že něco odposlechnou někde, jo, ale musí umět pracovat v terénu, musí umět pracovat s informacemi, musí si najít. A je to pro ně hodně, hodně obtížný a je to dneska velký problém vyhledat trestnou činnost.
0: Já zkusím lehce odlehčit, ale typl byste si, co lidé na internetu, na Googlu nejčastěji hledají právě se souslovím vrchní státní zástupce?
1: To nevím, já přiznám si, že mě by teda nenapadlo vůbec sousloví vrchní státní zástupce hledat teda, ale to vůbec nemám páru, ani jsem to takhle nehledal, takže nevím.
0: Já vám řeknu tu první trojku. První bylo vrchní státní zástupce Praha. Je to asi opodstatněné tím, že samozřejmě ta instituce se tam nachází. Ale co je zajímavé, bylo druhé, a to bylo vrchní státní zástupce Zeman. Tam bylo doplněné. A třetí vrchní státní zástupce Plat. Takže vnímáte třeba, že možná veřejnost zajímá, kolik vlastně vrchní státní zástupci mají peněz?
1: Tak no, nepochybně můžou to být lidi, kteří to zajímá, to v každém případě, ale já mám pocit, že hledat to jako na internetu, myslím se, že lidi, kteří to zajímá, tak zpravidla tuto informaci dostávají každoročně, když v novinách se objeví, o kolik rostou platy ústavních činitelů, které jsou nastaveny nějakým mechanismem zákonným, takže oni vždycky se najde v každých novinách nebo minimálně aspoň v jedněch se najde nějaký reporter, který to má podle mě na starosti, jo, aby v prosinci teda napsal lidem k Vánocům, jo, že poslancům zroste plat o tolik, premiérovi o tolik, prezidentovi o tolik, soudce nejvyššího soudu, krajského, vrchního, jo, státního zastupitelství, na to mají tu tabulku, já si myslím, že jenom doplňují ty čísla, takže to si to asi, to mě právě překvapuje, bo já si myslím, že kdo tohle to jako nějak sleduje nebo koho to zajímá dlouhodobě, tak to má možnost tak to jakoby zavnímat. To, o tom se píše poměrně hodně často. Je to taková nějaká asi novinářsky zajímavá věc.
0: No, to bez pochyby ano. A ono samozřejmě společně s těmi financemi se také občas mluví o různých úplatcích nebo pokusy ovlivnit kauzy třeba pomocí právě úplatků. Takže mě napadlo to, že možná i s tím je to spojené. A zeptám se, stalo se to třeba i někdy vám? Setkal jste se s tím vy ve své praxi?
1: Že mě někdo nabízel úplatek? Mm. To se nestalo teda. A já se obávám, že poté, co a jak byla moje osoba medializována v souvislosti s různými kauzami nebo s různými událostmi, takže jenom naprostý hlupák by vůbec by ho mohlo něco takového napadnout. Jo, takže to bude věc, která určitě mě nikdy nepotká.
0: Máte čili jako představu, že jste si vydobil takové renomé, že tohle to rozhodně není dobré s tím to jít za vámi?
1: Myslím si, že to takto asi funguje. Jo, že pokud je někdo prezentován jako člověk, který bez ohledu na zájmy kohokoliv vykonává nějak tu práci a teď ho teda můžeme kritizovat, můžeme říkat, že to dělá dobře nebo špatně, jo, tak myslím si, že tito lidé nejsou adresáti jakýchkoliv pokusů o úplatek. Jo, ale obecně si myslím, že já se přiznám se, nevybavuje nějaká úplatkářská kauza, která by se týkala státních zástupců. Mám pocit, že možná v Praze tam na jednom obvodním státním zastupitelství stíhali nebo obžalovali, možná i odsoudili nějakého státního zástupce. Ale to byl právě naprosto neznámá, mediálně neznámá osoba, jo. Takže to by možná potvrzovalo to, co jsem naznačoval, jo. Ale samozřejmě to je věc, kde nikdo nemůže říkat nějaké definitivní soudy. Že?
0: No je pravda, že asi daleko větší potom rozhodovací pravomoc mají ti soudci jako takový, takže je možná to, že tohle téma bylo spjato více třeba s nimi, se soudci, a samozřejmě rozumím tomu, že některé skupiny chtějí ovlivnit výsledek toho řízení ve svůj prospěch, takže třeba se občas stalo i tohle z toho, ale tak samozřejmě do toho v tuto chvíli asi ani jeden z nás nevidí.
1: Každopádně úplatkářství v procesu obecní justice, hledání spravedlnosti je naprosto ne, že nepřijatelná věc, naprosto prostě skandální a obludná věc, protože vlastně tam, kde člověk hledá spravedlnost, a teďka neřešme ani třeba jenom trestní řízení, hledáme i civilní řízení, pokud chodíme k soudu a chceme, aby ten soud rozhodl, tak my přeci musíme mít ne 100%, ale 150% jistotu, že sice to rozhodnutí třeba může být špatně, ale rozhodně nebude ovlivněný nějakým vnějším vlivem. Jo, pokud bychom měli tuto představu, a teďka nechávám samozřejmě stranou, že lidi na internetu budou psát, že všecko je uplacený a všecko je tohle, ale to ve skutečnosti je to samozřejmě nesmysl. Jo. Ale proto říkám, že to jsou tak zásadní věci, že pokud by k něčemu takovému došlo a byli by odhaleni, tak ty viníci skutečně musí být potrestáni skutečně tak, aby se tady projevila taková ta i generální prevence, což je jeden z účelů trestání. Že prostě tady jako nemůžeme říkat, no tak jako jo, tak tam berou úplatky, to prostě jo, to nemůže být tady v tomhle tom procesu, jo, protože tam si jdeme pro tu spravedlnost a všichni očekáváme, že ji dostaneme. Ne, že to bude, že si budeme říkat, no ale tak jako Bůh ví, jestli a kdo, co, komu a jak, jo. Takže to já musím teda ze vší důrazností odmítnout a označit to za něco samozřejmě absurdního, což já si dost dobře ani nedokážu představit tu situaci, že někdo prostě by přišel a měl nějaký takovýhle nápad a je pro mě i nepochopitelný, když přesto, a samozřejmě, jak říkám, možná ten státní zástupce byl odsouzen a že měli taky odsouzení nějací soudci, tak je to pro mě, nebo nějaký řízení se vedou, ještě myslím, je i teďka, jo, tak Já proto vůbec nemám pochopení, samozřejmě vůbec ne vysvětlení a vůbec to já tomu nedokážu ani uvěřit, že by, jo, že něco takového prostě může nastat. To mám teda velmi výrazně vyhraněný pohled. Jo, dokážu být benevolentní k lecčemu, dokážu si představit, že se někdo prostě rozčílí a popere se s někým a udělá nějakou prostě skopičinu, pro kterou je trestně stíhán, jo, ale aby člověk šel uplatit soudce nebo státního zástupce, to je pro mě naprosto nepřijatelná věc.
0: No já s váma souhlasím, že určitě pro to, aby ten úřad v očích veřejnosti působil důvěryhodně, tak samozřejmě tohle z toho vysedit nemělo. Ale na druhou stranu občas některé kauzy, které jsou opět medializované, třeba té důvěře úplně nepřidávají. A abychom třeba se takhle nebavili jenom obecně, tak mě napadla kauza třeba nástupu do vězení Romana Janouška, kdy vlastně mu to bylo několikrát odloženo na základě nějakých lékařských potvrzení a potom vyšly vlastně na veřejnost fotky, kde lyžoval někde v Alpách a tak dále. A pak znova, když se měl dostavit k nějakému jednání, tak tam vlastně chodil s tou hůlkou a to jsme možná všichni viděli v televizi. Tak tohle to zase, když to vezmu za sebe, za běžného občana, tak rozhodně třeba nepřidává úplně tolik důvěry.
1: To tak samozřejmě může být. Když člověk nesouhlasí s nějakým rozhodnutím soudu, tak je to vždycky otázka, jakože je to otázka té důvěry. Ale já... může to znít naivně, ale já jsem takový pozitivní člověk, tak já samozřejmě primárně odmítám, že by za nějakými rozhodnutími, které se mohou jevit nějak divně, mohlo být něco jiného. Prostě snažím se to vnímat tak, že to je prostě jiný názor a spíš bych se soustředil a tady to zafungovalo, tady nakonec odvolací soud, konečně to byl tady vrchní soud v Olomouci, který to rozhodnutí zrušil a tím pádem vlastně rozhodl tak, jak rozhodl, čili bral bych to, že ten systém prostě nějakým způsobem se k tomu postavil. Teď nechci říct, jestli rozhodl dobře nebo špatně, protože to je vždycky úhel pohledu, jo, třeba pan Janoušek zase naopak může říct, že to rozhodnutí vrchního soudu je špatně, že jo, ale takže ono říká, co je dobře, co je špatně, je takový problematický, zvlášť pro mě, jo, ale pro ty kritiky toho prvoinstančního rozhodnutí, toto může být nějaké zadosti učinění, že ten odvolací soud v řízení, které je k tomu určeno, to rozhodnutí tedy zrušil.
0: Já ještě se samozřejmě musím pozastavit nad tím, že vy nejste rodákem přímo z Olomouce, ale jste rodákem z Brna, přesto v Olomouci působíte už řadu let, ale v Brně, pokud se nepletu, pořád bydlíte a vlastně dojíždíte tam, tak mě napadá, jak se vám vlastně v Olomouci líbí a jestli jste někdy nepřemýšlel, že byste zakořenil tady v srdci Hané.
1: Tak, osvědský čeká, že to řeknou, že to město výborný a tak dále, jo. Takže já nechci samozřejmě, aby to vyznělo jako tak jako klišé, ale Olomouc je krásné město. Musím říct, že já Olomouc vůbec neznám, ani po těch letech. Koneckonců i tady jsem poprvé, tady v tomhle v tom objektu. Takže já říkám, já jsem jak ten kůň v dole, který táhl ten vozík s klapkama na očích, tím jedním směrem Olomouc, Brno, Brno, Olomouc. A vlastně jediný, co tak trošku jako jsem vnímal, bylo to historický centrum, který je samozřejmě pěkný. Takže já Olomouc vnímám jako příjemné město k bydlení, ale obávám se, že počet obyvatel nerozšířím, protože samozřejmě mám také rodinu, mám nějaké vazby a to, co je třeba jednoduchý dělat v mládí, tak čím je člověk starší, tak samozřejmě je konzervativnější, takže já už přece jenom nějaký pátek mám, takže mě se ty kořeny zpřetrhávají podstatně hůře. Takže já i nadále budu vnímat Olomouc jako příjemné město se spoustou příjemných a milých obyvatel, kde rád působím, kam rád jezdím, a tak to zůstane.
0: Prozradíte, jak třeba trávíte ještě volný čas, když si chcete odpočinout od práce, trošku si vyčistit hlavu, tak vyrazíte někam do přírody nebo trávíte čas s rodinou?
1: Tak samozřejmě trávím čas s rodinou, plním povinnosti, které mě jsou v rámci rodiny přiděleny, že jako každý. Zahradničím, dělám běžné aktivity, jezdím na kole, jo, prostě nic extravagantního neprovozuji. Jo, takže takový běžný činnosti asi jako většina lidí.
0: Určitě, ale já jsem spíš narážel na to, že jsme se bavili i v úvodu, ta duševní hygiena přeci jenom proto, aby člověk potom mohl s klidnou a čistou hlavou vykonávat tu svoji práci.
1: Já si myslím, že když sekáte trávník, tak si vyčistíte hlavu úplně jako dostatečně, nebo cokoliv jiného. Jo, když jste na čerstvém vzduchu, jo, na každé samozřejmě platí něco jiného, můžete si přečíst knížku. Já miluju historické romány, takže si rád něco přečtu. Jo, takže podle toho, co se mi zrovna chce, nebo co zrovna musím, jo, a vlastně cokoliv vám tu hlavu vyčistí, protože je to něco jiného, než je ta práce, a jak říkáte, v rámci psychohygieny je to určitá nezbytnost. Ono přece jenom je to práce, kdy řešíte pořád nějaké konfliktní věci. Jo? Není to takový ten pocit, který spousta profesí získá. Učitel je nadšený, když prostě zjistí, že v hodině žáci porozuměli tomu výkladu, jo? Tak má dobrý pocit, že to naučil. Jo? Lékař někoho vyléčí. Jo? Jo, to jsou takový ty pozitiva. V tom trestním právu těch pozitiv jako z tohoto pohledu, že by vás to mělo, nevím, jak to říct.
0: No, třeba, že soudce někoho odsoudí také.
1: To ale dost bizarní, ne? Představa.
0: No právě, no. Že by měl dobrý pocit, dneska dva jsem odsoudil po stavu.
1: To je taková, tenhle ty pocity já nemám. Přijde mě to bizarní, takže proto říkám, že toho pocitu, dobrého pocitu je v té práci pomalu, takže si myslím, že kompenzovat to čímkoliv jiným je určitě dobře.
0: A prostě souhlasím. Ivo Ištván, vrchní státní zástupce, byl mým dnešním hostem. A ještě, než úplně skončíme, rozloučíme se také s diváky a posluchači, tak já bych vám chtěl předat takový malý dárek, takovou malou pozornost za to, že jste byl dnes mým dnešním hostem tady u nás ve studiu, takže prosím, přijměte tyto naše originální červeno-bílé ponožky jako takový dárek. Já jsem si mimochodem všiml, že i dnes máte takové barevné na sobě, takže možná se vám třeba i budou hodit do vašeho šatníku. Takže to prosím, přijměte jako takovou malou pozornost a památku na to, že jste byl dnes u nás.
1: Tak já moc děkuji. Já si budu se přiznat jako nějaký dár. Abych se dostal do kolize s nějakými našimi etickými záležitostmi, ale každopádně je to milá pozornost. Děkuji.
0: My taky děkujeme, že jste dorazil sem k nám. Určitě vám budeme držet palce jak v osobním, tak v tom profesním životě. No a byste říkal, že těch radostí v práci za stolik až není, nebo těch momentů, ze kterých se radovat, tak přesto vám přeju, abych bylo co nejvíc a aby vás ta práce nadále bavila.
1: Moc děkuju.
0: Nezbývá tady na závěr, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači, čili děkujeme, že jste dokoukali až sem do konce. Určitě nás nezapomeňte sledovat na všech sociálních sítích nebo případně YouTube nebo audio platformách Spotify a Apple podcastech. No a my se na vás budeme těšit zase příští středu s dalším zajímavým inspirativním hostem. Do té doby se mějte hezky, ahoj.
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
3: Rádio Metropole.
2: Víc muziky.

Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: den.
1: Berani, všimnete si i drobností, které by vám možná dřív unikly. Bíci, nemá smysl propadat panice, nedělejte ukvapené závěry. Blíženci, vstávání možná bude trochu boj, ale pomůže čerstvý vzduch a sluníčko. Raci, během dneška vás čeká emočně náročný moment. Lvi, práce se vám začne kupit zrovna, když budete mít nejvíc napilno. Pany, jistota uklidňuje, změna zase láká a vy nevíte, co dřív. Váhy, nesnažte se fungovat na doraz, klidně si odpočiňte. Štíři, vy nemusíte hned všechno překopat, ale zkuste i nové možnosti. Střelci, přehodnotíte, jestli vaše práce skutečně dává smysl. Kozorozi, dejte stranou všechno, co působí jako rušivý element. Vodnáři, i nenápadná změna může být začátkem spokojnější cesty. A co my ryby? Zásadně nepomlouváme. Když už, tak jen provádíme rozbor něčí osobnosti.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: rama.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
3: Choose your fighter.
1: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc hvězd.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Sweet Female Attitude je britský projekt, který svými chytlavými melodiemi baví fanoušky taneční scény už dlouhá léta. Jejich hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese dobrou náladu a taneční groove. Sweet Female Attitude umí roztančit každý parket. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie. Zůstaň na

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. El Puffin je producent a songwriter, který do taneční hudby přináší originální mix chytlavých beatů a svěží energie. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe vždy, když...

Tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem,

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Tady jsme doma, tady víme, co se děje v našem regionu. Tento týden začíná festival Den architektury. V Olomouckém kraji ukáže proměny bydlení i veřejného prostoru. Od 1. do 7. října nás čekají komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuse, výstavy i filmové projekce. Jak informuje Olomouc.cz, letošní ročník má motto Bydlím, tedy jsem.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zámek v

0: Chudobíně nedaleko Litovle čeká obrovská proměna, získal totiž nového majitele. Z chátrajícího areálu má postupně vzniknout hotel s wellness, nové byty a také domov pro seniory. Své ambiciozní plány na záchranu této památky už nový majitel osobně představil místním obyvatelům. Cesta z Přerova do Hulína bude na měsíc uzavřená. Rozsáhlé opravy začínají v úterý 29. září. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou na silnici 55. Přibližně měsíční omezení se bude týkat úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. Sport. Olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás o víkendu chystají speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace a bude tu i výstava ikonických amerických automobilů, veteránů a motorek. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Pro tohle období jsou typické jemné pavučinky, které ve vzduchu přenášejí mladé pavoučky. Lidem v minulosti tyto stříbřité, na slunci lesknoucí se nitky připomínaly jemné šedé vlasy starých babiček. Tak proto se říká babí léto. Krásné podzimní počasí pokračuje, úterní ráno odstartuje mlhami a chladnějšími teplotami mezi 7 až 11 stupni, přes den 21 až 26 stupňů Celsia. Sluníčko má největší sílu od 2 do 4 odpoledne. Víme, jak bude, říkáme tomu babí léto a bude tady minimálně do středy.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ. Radio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásné úterní ráno a díky moc, že začínáte den právě s námi. Možná vám přišlo, že ten prodloužený víkend utekl jako voda. Nevadí, máme pro vás jednu skvělou zprávu. Pracovní týden je totiž díky tomu zkrácený. A teď už se pojďme podívat, jaké slavné narozeniny, svátky nebo další události nás čekají. Tak schválně, koho dneska potěšíme s úterním kalendáriem.
1: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Random flashback.
4: Metropole. Flashback.

0: Dobré ráno také v úterý, díky, že nás posloucháte. Po prodlouženém víkendu je potřeba mozek pořádně nastartovat a my na to dneska nejsme sami. Už za chvilku to na drátě bude taky náš ranní host s pozvánkou na baseball, protože olomoučtí skokani slaví kulatou padesátku. To bude něco, tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
3: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
2: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
3: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
2: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
3: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
2: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball, zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju moc.
2: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Ať je fešák a má krásný oči.
7: Ať je vtipnej.
6: A chytrej.
8: A zajištěnej.
7: A hlavně, ať není ženatej.
6: Holky, nechceme toho trochu moc?
9: Tak jsem tady. Ahoj všem.
7: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
6: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
13: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
14: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105,8 FM.
15: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přeji vám příjemné dobré ráno u přehledu aktuálních zpráv. Dnes je úterý 29. září. V boji s větrnými elektrárnami pokračuje Moravský Beroun na Olomoucku. Město podá k nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení vymezení chystané akcelerační oblasti u nedalekých Norberčan na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Hodlá zabránit urychlenému povolování stavby větrných elektráren, což mají akcelerační zóny umožňovat. Podobný postup chystají i další obce v okolí, píše ČTK.
1: Prostějovsko aktuálně.
3: Nezvyklý pohled na Plumlovskou přehradu na Prostějovsku. Kvůli poklesu hladiny v trvajícím suchu se z ní plně vynořila kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov. Nezvyklý pohled láká k procházkám.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co pak najdete v dnešním čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Hlavním tématem jsou zdravé.

0: nákupy, kdo si co vybírá v regálech obchodů. A týdeník Kroměříska nese také rozhovor s basketbalovým trenérem Lukášem Pivodou.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Opozice proti vládě. Poslanci se dnes odpoledne sejdou k jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Opozice akci zdůvodňuje hlavně velkým schodkem v návrhu rozpočtu na příští rok. Očekává se ovšem, že vláda odolá.
1: Sport.
0: Na první výhru v sezóně dosáhl o prodlouženém víkendu v Národní basketbalové lize tým BK Olomoucko. Ve třetím kole naší nejvyšší basketbalové soutěže svedlo Olomoucko vyrovnaný střet s Ostravou a nakonec dokázalo zvítězit 77-76.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
2: Dnes i zítra babí léto, připravme trička s krátkým rukávem i sluneční brýle. Víme, jak bude v úterý a také ve středu jasno anebo skoro jasno, teploty 20 až 24, ve čtvrtek i v pátek oblačno a 22 stupňů Celsia.
3: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Sternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
1: Metropole za volantem.
2: Policie v Přerově, taky na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem a bouračka mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky teď hlídají v Přerově u Molky, na Polní, také na dálnici z Olomouce na Vyškov u Žipotína, exit 7 a na výjezdu ze Šumperka na Velké Losiny také pozor na rychlost i na pásy v Rapotíně. A nehodu teď objíždíme mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí u Žipotína. Moravské silnice, dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Důchodové úterý, ať jste s námi kdekoliv, díky, že vstáváte do zkráceného pracovního týdne. A jestli dneska váháte, do čeho se pustit, co nám půjde, nebo spíš nepůjde, tak za malou chvilku pro vás máme odpovědi přímo z vesmíru. Hvězdy totiž ví všechno s předstihem. Ano, jsou to naše úterní horoskopy, tak dobré ráno.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
0: Berani, všimnete si i drobností, které by vám možná dřív unikly. Býci, nemá smysl propadat panice, nedělejte ukvapené závěry. Blíženci, vstávání možná bude trochu boj, ale pomůže čerstvý vzduch a sluníčko. Raci, během dneška vás čeká emočně náročný moment. Lvi, práce se vám začne kupit zrovna, když budete mít nejvíc napilno. Pany, jistota uklidňuje, změna zase láká a vy nevíte, co dřív. Váhy, nesnažte se fungovat na doraz, klidně si odpočiňte. Štíři, vy nemusíte hned všechno překopat, ale zkuste i nové možnosti. Střelci, přehodnotíte, jestli vaše práce skutečně dává smysl. Kozorozi, dejte stranou všechno, co působí jako rušivý element. Vodnáři, i nenápadná změna může být začátkem spokojnější cesty. A co my ryby? Zásadně nepomlouváme, když už, tak jen provádíme rozbor něčí osobnosti.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
5: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
4: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
5: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu a soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
8: Nové Penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
12: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
1: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Věděli jste, že sehnat dneska šikovného tesaře je pro stavební firmy málem zázrak? Dobrých odborníků je málo a trh po nich doslova prahne. To pro tebe znamená jediné – jistou práci a parádní peníze. Střední škola řemesel v Šumperku a střední škola v Přerově na Kouřílkově ulici tě připraví pro reálný život. Žádné teoretizování. Od prvního ročníku tě čeká poctivá praxe, práce s výkresy i reálné zakázky. K tomu navíc získáš finanční podporu z krajského stipendijního programu Olomouckého kraje. Až dokončíš školu, firmy se o tebe poperou, nebo rozjedeš vlastní živnost a budeš pánem svého času. Staň se vyhledávaným profesionálem. Mrkni na školašumperk.cz nebo kouřilkova8.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: Hezké úterní ráno a díky moc, že posloucháte naše rádio. Vracíme se do reality po prodlouženém víkendu a doufáme, že to dáváte levou zadní. Za chvilku tady ovšem bude jedno varování. Jestli pak víte, kdo jsou to takzvaní lovci balíčků, my si to povíme už za pár vteřin, tak zůstaňte napříjmu. Bude to rychlé a bude to praktické.
2: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Do rádia nám na mobil přišlo SMS-ka. Cože, píše se v ní, balíček nemůžeme doručit, doplňte adresu a uhraďte poplatek. Jaký balíček, co, my něco čekáme? Dobře, tak tady je nějaký odkaz, tak na něj klikne. Ne, ani náhodou, žádné klikání, zastavte se. Tohle je jedna z oblíbených fint takzvaných lovců balíčků. Podvodníci sázejí na to, že si dneska spousta z nás něco objednává z internetu a proto ta zpráva nemusí na první pohled vypadat podezřele. Odkaz v SMS může vést na falešnou stránku v barvách známého dopravce. Požadovaných 20 nebo 30 korun ten poplatek, to je jenom návnada, která z nás má vylákat číslo karty, její platnost, bezpečnostní kód anebo autorizační údaje. Takže na podezřelé odkazy v SMS-kách neklikáme. Pokud skutečně čekáme balíček, jeho stav si ověříme přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu dopravce. A pokud jsme už údaje zadali, tak okamžitě voláme své bance, ať kartu co nejdřív zablokuje. Domluveno?
2: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
4: Rádio Metropole.
5: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
4: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďme se podívat na další zprávy. Je úterý 29. září. Dopravní uzavírka v Horce nad Moravou u Olomouce. Stavbaři včera spustili pokládku nových asfaltových vrstev v obci. Opravovaný úsek v ulici Olomoucká je kvůli pracím pro veškerou automobilovou dopravu uzavřen. Tato úplná uzavírka v Horce nad Moravou potrvá až do 2. října. Ulicí neprojedou ani autobusy olomoucké městské hromadné dopravy. Proto jezdí místní autobusová linka číslo 20 po objízdné trase přes náměstí Osvobození a Skrbeň.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči mířící z Přerova směrem na Hulín musí ode dneška počítat s úplnou uzavírkou silnice 55 od Lověšic po nájezd na D1 asi na měsíc kvůli opravě silnice. Uzavírka umožní rychlejší postup stavebních prací. Jsou tu objížďky.
0: Hlas lidu.
2: Obliba výdejních boxů v Česku stále roste. Z některých e-shopů do nich míří více než polovina zásilek. Tuto formu doručení u nás upřednostňuje v průměru 56 lidí ze 100, což je dvojnásobek průměru v celé Evropské unii, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Sledovali jsme hokejové kluby z našeho regionu v 7. kole Maxaligy. Přerovští Zubři i Zlínští Berani hráli venku a domů jeli s porážkou. Přerov padl v Kolíně 2-3 a Zlín prohrál s Bčkem Pardubice 4-6. Přerov je v tabulce nyní na 7. místě a Zlín je 12.

0: Mikiny i bundy mohou odpoledne zůstat ve skříni. Potkáme se venku, na procházkách i na kole. Bude krásně. Víme, jak bude. Více právě teď. V úterý i ve středu denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Dnes i zítra jasno, anebo skoro jasno. Ve čtvrtek a v pátek potom mraky, oblačno a teploty kolem 22 stupňů.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Policie na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem, ranní nehoda na obchvatu Olomouce a také na Blanensku. Víme, jak se jezdí tady. Policie hlídkuje na D46 mezi Olomoucí a Vyškovem. Pozor u Prostějova. Ranní nehodu objíždíme na obchvatu Olomouce. 281. kilometr za Přáslavicemi. Tady je bourák ve směru na Olympii. Zdržení zhruba 5 minut. A bourá se i na výjezdu z Blanska na Jedovnici na ulici Gelhornova. Jedeme s vámi.
2: Víc energie.

Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: krásné úterní ráno a díky moc, že začínáte den právě s námi. Možná vám přišlo, že ten prodloužený víkend utekl jako voda. Nevadí, máme pro vás jednu skvělou zprávu. Pracovní týden je totiž díky tomu zkrácený. A teď už se pojďme podívat, jaké slavné narozeniny, svátky nebo další události nás čekají. Tak schválně, koho dneska potěšíme s úterním kalendářem.
1: Metropole právě dnes.
2: Je úterý 29. září a my jednu za druhou hrajeme vaše srdcovky. Máme světový den srdce. A schválně poznáte naši českou pohádkovou srdcovku?
3: No, tak kdo to zvonil?
4: Božičková Ruzená Bodláková. Říkali, že tu bude velká zlatá brána a v ní svatý Petr.
3: Ono se toho namluví.
2: Jasně, Anděl Páně. Jeho režisér Jiří Strach má dnes narozeniny. Kulatou 50 má herec Jiří Hána z Ulice i specialistů a dva v jednom dnes bere herec Michal Dlouhý. Má narozeniny a svátek zároveň.
5: Naštěstí mě vedou scénáře.
2: Michalu slaví svátek přibližně 120 tisíc a my jsme pro ně složili tuhle sváteční hymnu. Michalové, máte zesíleno?
6: Michalové, vaše jméno nosí i archanděl.
7: Takže dneska jste andílci?
6: No, uvidíme. Křídla, svatozář a pevně.

0: Benešové.
1: Dneska je váš den. Vaše rádio přeje všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Ahoj, tady Giorgio.
12: My name is Giovanni Giorgio.
11: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
13: Choose your fighter.
11: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
14: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
15: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
14: Vážně?
15: Já mám Lelosy na sobě celý den.
14: Lelosy. Too comfortable to take off.
16: Posloucháš?
17: Radio Metropol.

0: Dobré ráno, také v úterý. Díky, že nás posloucháte. Po prodlouženém víkendu je potřeba mozek pořádně nastartovat a my na to dneska nejsme sami. Už za chvilku to na drátě bude taky náš ranní host s pozvánkou na baseball, protože olomoučtí skokani slaví kulatou padesátku. To bude něco, tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
3: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
2: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
3: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
2: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
3: V současném roce nebo v současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, food trucky.
2: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju moc.
2: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Radio Metropole.
1: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Právě teď začínají zprávy. Květiny i letos ozdobí olomoucké památky. Květinovou výzdobu sakrálních staveb ve městě uvidíme od 8. do 18. října. Akce navazuje na podzimní floru Olomouc a nabídne unikátní pohled na olomoucké pamětihodnosti.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na měsíc bude zavřená silnice mezi Mníchovem a Chrudichromy na Boskovicku. Od 1. do 31. října tudy neprojedeme kvůli opravě cesty. Dělníci obnoví vrstvy vozovky na přibližně 1,5 kilometru dlouhém úseku.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Životní minimum se od října mění. Pro jednotlivce částka minimálního příjmu nutného k zajištění základních osobních potřeb vzroste z dosavadních 4860 korun na 5500 a pro první osobu v domácnosti se zvýší na 5000 korun. Naopak se snížením dávky z částky 4040 korun na 3750 musí od října nově počítat každá druhá a další dospělá osoba v domácnosti. Tato změna v zákoně se ale netýká nezaopatřených dětí, píše o tom Deník.
0: Sport.
3: Druhý zápas v Lize národů dnes odehrají čeští fotbalisté. Od 20 hodin 45 minut vyzveme v pražském Edenu silnou Anglii. Národní tým

0: trenérem Santim Deniou se pokusí napravit sobotní úvodní porážku 1-2 s Chorvatskem. Na našich vlnách uslyšíte výsledek. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Dnes i zítra babí léto, připravme trička s krátkým rukávem i sluneční brýle. Víme, jak bude v úterý a také ve středu jasno anebo skoro jasno, teploty 20 až 24, ve čtvrtek i v pátek oblačno a 22 stupňů Celsia.
2: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
3: Radio Metropole. Za volantem.
1: Blesková doprava z Olomoucka, z Přerovská, také z Otrokovicka pro vás právě teď. Hezké úterý, policie v Olomouci kontroluje na ulici Šlechtitelů další hlídka u Přerova na D1. Ranní dopravní nehoda se došetřuje nedaleko Olomouce v Samotiškách na Tovérské ulici za školou a dva osobáky jsou v sobě na příjezdu do Otrokovic od Tlumačova. Moravské silnice dobře známe, ranní dopravu pro vás co 30 minut máme.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Pěkné dopoledne a díky moc za vaši přízeň. Bavíme vás i po prodlouženém víkendu. Doufáme, že se dostáváte do toho správného tempa a rozhodně se na to podívejte i z té lepší stránky. Už za pár dnů tady máme zase víkend, tak se uvolněte a my si pojďme zpříjemnit dopoledne tou nejlepší muzikou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
3: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
2: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
3: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Díky moc, že jste s námi i na začátku zkráceného pracovního týdne, kdy se září překlopí na říjen. A než se vrhneme na další hit za hitem, tak pro vás nachystáme i kompletní infoservis z našeho regionu. V 10 nás čeká souhrn zpráv, samozřejmě i počasí a také dopravní servis, ať víte, jak se jezdí tady. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: S tebou je Rádio Metropole, rádio, které má přehled o skvělé muzice. Za mikrofonem Majda, co opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. I dnešní úlovek nám zaplul do sítě soutěže Radio Talent. Kristýna Pejcharová si z přerovského finále odnesla cenu veřejnosti v kategorii Elektro. Její tvorba propojuje rap, R&B a soul a jak sama říká ve svých sonzích, ráda vypráví příběhy, ve kterých se lidi najdou. Kristýna se zpěvu věnuje od dětství, studovala ho taky na konzervatoři a podle mě je to prostě slyšet. Tahle interpretka má hudbu v krvi a my doufáme, že před sebou má velkou hudební budoucnost. Teď už to nebudeme dál protahovat a poslechneme si její song Taxi. Tohle je Taxi od Kristýny Pejcharové.
2: Taxi v jednu ráno plní dým a kouř. Píšeš mi zprávu,

0: Metropole.
1: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Aktuální informace právě teď a pro vás. Zlepšení bezpečnosti v Olomouci. Město testuje detektory zvuku na vybraných problémových místech, například na vlakovém nádraží. Zařízení umí samo rozpoznat výstřely či křik a okamžitě na riziko upozornit strážníky.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zlepší se spojení Olomouce a Přerova. Stavba dálnice D55 v úseku Kokory Přerov odstartuje, ještě letos oznámilo ředitelství silnic a dálnic. Staveniště je skoro připravené, proběhl archeologický výzkum a nyní se pracuje na přeložkách elektrických sítí před stavbou. Nová cesta z náměstí Míru ve Svitavách. Řidiči mohou nyní opustit náměstí ulicí Soudní směrem k ulici Milady Horákové. Tento nový průjezd je povolen pouze v jednom směru, část ulice totiž zůstala jednosměrná, píše o tom Deník. Britská popová ikona Robbie Williams se poprvé představí na českém festivalu. Je prvním oficiálně oznámeným jménem pro příští ročník festivalu Colors of Ostrava. Vystoupí 21. července 2027.
2: Sport.
3: Před domácími fanoušky se představí dnes olomoučtí hokejoví kohouti. V šestém kole extraligy bude aktuálně 11. tým tabulky hrát s nyní poslední vítkovickou Riderou. Úvodní buly utkání padne v 18 hodin. Od nás uslyšíte výsledek.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Mikiny i bundy mohou odpoledne zůstat ve skříni. Potkáme se venku, na procházkách i na kole. Bude krásně. Víme, jak bude. Více právě teď. V úterý i ve středu denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Dnes i zítra jasno, anebo skoro jasno. Ve čtvrtek a v pátek potom mraky, oblačno a teploty kolem 22 stupňů.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomoucka, také z Prostějovska pro vás právě teď. Hezké úterní dopoledne. V Olomouci myslete na silný provoz, odpoledne a večer bude kvůli hokeji. Mora hraje od 18 hodin proti Vítkovicím. Myslete na to kolem Plech Arény, dneska odpoledne a večer policie, tisíce fandů a taky zaplněná parkoviště. Poruchané vozidlo čeká na odtah na 277 km obchvatu Olomouce za Olympií ve směru na Ostravu. Aktuálně policie slídí na výjezdu z Olomouce na Přáslavice, na Lipenské za Kruháčem. Další hlídky v Prostějově na konečné u Teska nebo mezi Olšany u Prostějova a Hablovem. Jedeme s vámi a přejeme dokonalý poslech.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Vybavíte si ten klíčový zlom v životě, kdy padlo rozhodnutí pro právo a akademickou půdu?
1: To já vím naprosto přesně. Tehdy se psal rok 2004, kdy jsem se hlásil na vysokou školu. A protože jsem osobou se zdravotním postižením, tak jsem měl jednu jedinou možnost, a to Olomouc. A tady v Olomouci byly bezbariérové pouze dvě fakulty, pedagogická a právnická. Já jsem preferoval obor čeština dějepis na pedagogické fakultě, ale tam jsem se nedostal. A řeknu proč, klidně to přiznám, na ty přijímací zkoušky jsem se moc neučil a myslel jsem si, že všechno umím, a doopravdy jsem neuměl. Potom ale v té době měla problémy právnická fakulta s akreditací a otevřela obor až někdy v listopadu a v říjnu byly přijímací zkoušky. Já jsem to zkusil a na právnickou fakultu jsem se dostal. A já musím říct, že ten obor mi přirůstal k srdci postupně a pomalu. A po nějakém roce, dvou jsem naznal, že to právo je doopravdy univerzální vzdělání a dá se s ním dělat spousta věcí a pomáhat lidem, případně i je možné zůstat učit na právnické fakultě.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Tvoje dopoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Ahoj a dobrý den na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte taky dnes. Jsme rádi, že posloucháte tu nejlepší muziku. No a i v téhle hodině máme pro vás jen to nejlepší a těšit se můžete do 20 minut taky na fantastické tipy, kam vyrazit v našem regionu. Tak buďte s námi, krásné úterý, ahoj.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
4: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropol.

0: happy.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Na našem rádiu neznáme slovo nuda. Víme, co dělat, kam vyrazit a co podnikat. Dneska v olomouckém kině Metropol je dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti, také velkolepá Odyssea. Zítra dorazí Sirény na cestách. V téhle humorné talk show nás pobaví Linda Finková, Jitka Asterová a Sandra Pogodová. To je program olomouckého kina Metropol dnes a také zítra. V Olomouci jdeme dnes na hokej. Mora hraje proti Vítkovicím. Hrajeme od 18 hodin. A už zítra, tedy 30. září, v Hranicích proběhne Flair Jarmark. Od 10 do 17 hodin na Masarykově náměstí. Bude tu spousta skvělých řemeslníků, kutilů, umělců a šperkařů. V Hranicích Flair Jarmark zítra od 10 do 17 na Masarykově náměstí. Fotografie, příběhy, zážitky, to je přednáška Africká mozaika. Proběhne už tento čtvrtek v Zábřehu v kině Retro od 17 hodin. Africkou mozaiku přiveze cestovatel a dobrodruh Tomáš Kubeš.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Ať je fešák
7: a má krásný oči.
8: Ať je vtipnej
9: a chytrej
10: a zajištěnej.
8: A hlavně, ať není ženatej.
11: Holky, nechceme toho trochu moc?
12: Tak jsem tady. Ahoj všem.
13: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
11: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
14: Ahoj, tady Giorgio.
15: My name is Giovanni Giorgio.
14: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
16: Choose your fighter.
14: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
17: Nové Penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.
18: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
19: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Rádio Metropole. Tvoje dopoledne.
6: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Řidiči, strážníky, kteří měří povolenou rychlost, dnes můžeme potkat v Olomouci a okolí. Dohlížejí na bezpečnost provozu ve městě. Hlásí, že dnes s radarem hlídají v Junácké ulici u Lékařské fakulty v Olomouci a na ulici Svolinského v Lošově.
0: Přerov aktuálně.
3: Opilý řidič traktoru vezl na vlečce 13 lidí. O tomto případu ze soboty od nás víte. 56-letý řidič v Přerově v zatáčce na ulici k nadjezdu přívěs převrátil. 11 lidí skončilo v nemocnici. Nové informace v tomto případu nese policie.
4: Řidič nebyl zraněn a na místě uplatňoval technickou závadu na přívěsu. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z příčiny ohrožení pod vlivem návykové látky a obecně ohrožení z nedbalosti, za které viníkovi hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let nebo zákaz činnosti.
3: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
0: Prostějov aktuálně.
3: Evidenci psů ve městě i kontrolou úhrady poplatků zpřísňuje Prostějov. Magistrát upozorňuje majitele psů, že nový systém propojuje centrální evidenci s databází města a za neohlášení psa v Prostějově hrozí pokuta až 500 000 korun. Píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co pak najdete v dnešním čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Hlavním tématem jsou zdravé nákupy, kdo si co vybírá v regálech obchodů. A týdeník Kroměřížska nese také rozhovor s basketbalovým trenérem Lukášem Pivodou.
1: Hlas lidu.
3: Obliba výdejních boxů v Česku stále roste. Z některých e-shopů do nich míří více než polovina zásilek. Tuto formu doručení u nás upřednostňuje v průměru 56 lidí ze 100, což je dvojnásobek průměru v celé Evropské unii, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: V noci na zítra startuje nový ročník NHL. Jako obhájci vítězství Stanley Cupu do něj vstoupí hokejisté Caroliny, kteří v červnu přemohli ve finále NHL Vegas. Dnes ve 23 hodin našeho času Carolina na úvod vyzve Floridu.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Jsme skoro na konci září a víme, jak bude. Odpoledne nejčastěji 20 až 23 stupňů. Tyhle ty teploty nás budou provázet v podstatě až do neděle. Ano, to je typické babí léto. Ovšem, zahrádkáři a houbaři marně vyhlížejí nějaký ten déšť anebo přehánky. Suma sumárum, úhrn srážek za tento týden je a bude nula. Na Moravě by totiž dál mělo být většinou polojasno se sluníčkem.
6: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci budeme mít v říjnu zase hromadu uzavírek, ať už to bude na ulici Lipenská, Jeremiášova, Mošnerova nebo Švajcerova. Budou to uzavírky částečné anebo úplné. Kompletní přehled najdeme už teď na webu report.cz. A aktuálně máme hlášené policejní hlídky na D1, na exitu Hulín Západ a taky na exitu Kroměříž Západ. Naladěno máte správně, tak ať se vám hlavně dobře jede s naším rádiem.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: taky žít.
1: Hit za hitem taky v úterý 29. září. Doufám, že jste si užili parádní prodloužený víkend. No a trávíte čas se svým oblíbeným rádiem, je to dobře. My vždycky máme pro vás ty nejlepší tipy, triky a rady. Víte co, tak rovnou si to poslechneme zhruba do nějakých 18 minut na našich vlnách. No a vy se nenechte ničím rušit. Domů, do práce i do auta posíláme tu nejlepší muziku.
2: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
3: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
6: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
5: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
6: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu a soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Do rádia nám na mobil přišlo SMS-ka. Cože? Píše se v ní: balíček nemůžeme doručit, doplňte adresu a uhraďte poplatek. Jaký balíček? Co? My něco čekáme? Dobře, tak tady je nějaký odkaz, tak na něj klikne. Ne, ani náhodou, žádné klikání, zastavte se. Tohle je jedna z oblíbených fint takzvaných lovců balíčků. Podvodníci sázejí na to, že si dneska spousta z nás něco objednává z internetu a proto ta zpráva nemusí na první pohled vypadat podezřele. Odkaz v SMS může vést na falešnou stránku v barvách známého dopravce. Požadovaných 20 nebo 30 korun ten poplatek, to je jenom návnada, která z nás má vylákat číslo karty, její platnost, bezpečnostní kód anebo autorizační údaje. Takže na podezřelé odkazy v SMS-kách neklikáme. Pokud skutečně čekáme balíček, jeho stav si ověříme přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu dopravce. A pokud jsme už údaje zadali, tak okamžitě voláme své bance, ať kartu co nejdřív zablokuje. Domluveno?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
2: jaké je počasí na Moravě
3: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
4: Metropole. Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole. Radio Metropole.
1: Tak co, zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Přehled událostí je tu pro vás právě teď. Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Na prestižní baseballová utkání Česka s Německem se můžeme těšit v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50.

0: Starship při svém 14. startu se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země a vypustila 26 satelitů. Úspěšná mise je důležitým krokem na cestě k certifikaci lodi pro budoucí lety k Měsíci nebo k Marsu, informuje ČTK. Sport. Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Ve středu od 18 hodin vyzvou v Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži. Radio Metropole,
1: to na sebe. Víme, jak bude, víme, že babí léto je tady v plné parádě. Tento týden na Moravě dál čekáme zhruba 20 až 23 stupňů. Výrazně teplo bývá většinou jenom několik hodin denně, a to přibližně od 12 do 4. Po ránu a k večeru je stále docela chladno a hodí se bunda nebo mikina. Tak co, už chcete typický podzim, anebo jste rádi za každý den, kdy ještě nemusíme topit?
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníky s radarem máme v Olomouci kousek od fakultní nemocnice na Junácké a rychlost měří taky v Lošově na Svolinského. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Prostějově na Konečné mezi Teskem a Oby a máme hlášenou také nehodu na silnici 35 nedaleko Moravské Třebové v obci Gruna a bouráme taky přímo v Třebové na ulici Gorazdova u toho autoservisu. Rádio máte správně naladěné, tak hlavně ať máte taky pohodovou a šťastnou cestu.
3: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší muzika nonstop. Děkujeme, že nás posloucháte, přejeme krásné úterý. Svátek má dneska Michael a taky Michal, je 29. září. A víte, co v této hodince ještě prosvištíme, čím je dnešní den zajímavý? Pro Michaly tady budeme mít speciální sváteční song, takže další důvod poslouchat hit za hitem. Ahoj a dobrý den!
1: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Nové Penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
11: Choose your fighter.
9: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 29. září a my jednu za druhou hrajeme vaše srdcovky. Máme Světový den srdce. A schválně poznáte naši českou pohádkovou srdcovku?
2: No, tak kdo to zvonil?
3: Božičková Ruzená Bodláková. Říkali, že tu bude velká zlatá brána a v ní svatý Petr.
4: Ono se toho namluví.
1: Jasně, Anděl Páně. Jeho režisér Jiří Strach má dnes narozeniny. Kulatou 50 má herec Jiří Hána z Ulice i specialistů a dva v jednom dnes bere herec Michal Dlouhý. Má narozeniny a svátek zároveň.
5: Naštěstí mě vedou scénáře.
1: Michalu slaví svátek přibližně 120 tisíc a my jsme pro ně složili tuhle sváteční hymnu. Michalové, máte zesíleno?
0: Michalové, vaše jméno nosí i archanděl.
6: Takže dneska jste andílci?
0: No, uvidíme. Křídla, svatozář a

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Právě teď začínají zprávy. Květiny i letos ozdobí olomoucké památky. Květinovou výzdobu sakrálních staveb ve městě uvidíme od 8. do 18. října. Akce navazuje na podzimní floru Olomouc a nabídne unikátní pohled na olomoucké pamětihodnosti.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na měsíc bude zavřená silnice mezi Míchovem a Chrudichromy na Boskovicku. Od 1. do 31. října tudy neprojedeme kvůli opravě cesty. Dělníci obnoví vrstvy vozovky na přibližně 1,5 kilometru dlouhém úseku.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Životní minimum se od října mění. Pro jednotlivce částka minimálního příjmu nutného k zajištění základních osobních potřeb vzroste z dosavadních 4860 korun na 5500 a pro první osobu v domácnosti se zvýší na 5000 korun. Naopak se snížením dávky z částky 4040 korun na 3750 musí od října nově počítat každá druhá a další dospělá osoba v domácnosti. Tato změna

0: nějakých 20 až 23 stupňů. Tento týden tam ojediněle může cinknout i 25. Ale rána jsou na Moravě pořád chladná. Nejčastěji je to jenom kolem plus 7. A místy taky může foukat silnější vítr. Takže kromě trička se pořád hodí taky mikina.
1: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na Den otevřených dveří.
2: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídka je teď momentálně v Olomouci na Brněnské, taky na dálnici D35 Mohelnice Olomouc. Číhají pár kilometrů před sjezdem na Unčovice. Hlídka je i na D1 na exitu Hranice anebo v Prostějově na Konečné. A pozor, bouráme nad Šternberkem, je to konkrétně u Lipiny, jak jsou ty serpentíny. Ekce homo, tak ať máte vždycky pohodovou a plynulou jízdu, bez nehod a bez pokut.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Hezké odpoledne a díky, že jste s námi na našich vlnách. Dneska je úterý 29. září. Jako by se zdálo, že to podzimní sluníčko není tak ostré, ale babí léto v plném proudu. Pokud budete vystaveni slunečním paprskům, tak ještě doporučuji nějaký opalovací krém. Ono se to nezdá, ale prostě to ještě pálí. No a u toho pálení nebo spalování ještě zůstaneme. Máme pro vás jednoho speciálního hosta. Kolega Lukáš se bude ptát.
1: Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to papská rada nebo je na tom něco pravdy?
0: Ano, ano, tohle jsou trošku jiné popáleniny než od sluníčka, ale i tohle bude téma v téhleté hodince. Do 20 minut se dozvíte víc. Hezké odpoledne.
2: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: Radio Metropole. Metropole.

0: Tommy se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
2: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a skvěta a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
2: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národnímu týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodným programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, food trucky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball, zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: A odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu ze školy.

0: jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Aktuální informace právě teď a pro vás. Zlepšení bezpečnosti v Olomouci. Město testuje detektory zvuku na vybraných problémových místech, například na vlakovém nádraží. Zařízení umí samo rozpoznat výstřely či křik a okamžitě na riziko upozornit strážníky.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zlepší se spojení Olomouce a Přerova. Stavba dálnice D55 v úseku Kokory Přerov odstartuje ještě letos, oznámilo ředitelství silnic a dálnic. Staveniště je skoro připravené, proběhl archeologický výzkum a nyní se pracuje na přeložkách elektrických sítí před stavbou. Nová cesta z náměstí Míru ve Svitavách. Řidiči mohou nyní opustit náměstí ulicí Soudní směrem k ulici Milady Horákové. Tento nový průjezd je povolen pouze v jednom směru, část ulice totiž zůstala jednosměrná, píše o tom Deník. Britská popová ikona Robbie Williams se poprvé představí na českém festivalu. Je prvním oficiálně oznámeným jménem pro příští ročník festivalu Colors of Ostrava. Vystoupí 21. července 2027.
2: Sport.
3: Před domácími fanoušky se představí dnes olomoučtí hokejoví Kohouti. V šestém kole extraligy bude aktuálně 11. tým tabulky hrát s nyní poslední vítkovickou Riderou. Úvodní buly utkání padne v 18 hodin. Od nás uslyšíte výsledek.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Jsme skoro na konci září a víme, jak bude. Odpoledne nejčastěji 20 až 23 stupňů. Tyhle ty teploty nás budou provázet v podstatě až do neděle. Ano, to je typické.

0: policejní hlídku můžem potkat na obchvatu Olomoucem na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan, taky v Blatci, anebo na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. A ještě připomínáme, že bouračka se dořešuje nad Šternberkem u Lipiny, jak jsou ty serpentíny. Ekce homo. Tak sledujte cestu a ne mobil a hlavně dobře dojeďte s naším rádiem.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
3: Dneska padla.

0: Do práce, do auta, vaše nejoblíbenější vlny a muzika, co vás chytí za srdíčko. No a nejenom ty největší hity, ale samozřejmě taky v krátkosti, o čem se dneska píše na webech a na sociálních sítích. Prosvištěli jsme to, do 20 minut se dozvíte aktuální informace, takže to je další skvělá pozvánka pro vás a pro úterní poslech tohodle rádia. Dobrý den!
1: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc. Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
2: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
1: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
2: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
5: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
6: Rádio.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Začínáme v Olomouci. Říjen tady zase potrápí řidiče. Ve městě totiž přichází další vlna uzavírek, ať už to bude na ulici Lipenská, Jeremiášova, Mošnerova nebo Švajcerova. Kompletní přehled pro nás má report.cz. Na Prostějovsku možná bude speciální lesní školka, a to konkrétně v Dobromilicích. Jak píše Prostějovský rej.cz, plánované otevření je v září 2027. A co najdeme v novém týdeníku Kroměřížska? Tématem tohoto vydání jsou zdravé nákupy a také si můžeme přečíst rozhovor s basketbalovým trenérem Lukášem Pivodou. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. S námi máte vždycky přehled, s námi víte, co se děje.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Ať je fešák
5: a má krásný oči.
6: Ať je vtipnej
7: a chytrej
8: a zajištěnej.
6: A hlavně, ať není ženatej.
7: Holky, nechceme toho trochu moc?
9: Tak jsem tady. Ahoj všem.
10: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
7: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
11: Ahoj, tady Giorgio.
12: My name is Giovanni Giorgio.
11: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
13: Choose your fighter.
11: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
14: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
15: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
16: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
0: Radio Metropole.
17: Radio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Řidiči, strážníky, kteří měří povolenou rychlost, dnes můžeme potkat v Olomouci a okolí. Dohlížejí na bezpečnost provozu ve městě. Hlásí, že dnes s radarem hlídají v Junácké ulici u Lékařské fakulty v Olomouci a na ulici Svolinského v Lošově.
1: Přerov aktuálně.
2: Opilý řidič traktoru vezl na vlečce 13 lidí. O tomto případu ze soboty od nás víte. 56-letý řidič v Přerově v zatáčce na ulici k nadjezdu přívěs převrátil. 11 lidí skončilo v nemocnici. Nové informace v tomto případu nese policie.
3: Řidič nebyl zraněn a na místě uplatňoval technickou závadu na přívěsu. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z příčiny ohrožení pod vlivem návykové látky a obecně ohrožení z nedbalosti, za které viníkovi hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let nebo zákaz činnosti.
2: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
1: Prostějov aktuálně.
2: Evidenci psů ve městě i kontrolou úhrady poplatků

0: NHL jako obhájci vítězství Stanley Cupu, do něj vstoupí hokejisté Caroliny, kteří v červnu přemohli ve finále NHL Vegas. Dnes ve 23 hodin našeho času Carolina na úvod vyzve Floridu.
1: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
2: Víme, jak bude. Dál nám bude pokračovat jasné počasí. Teplotní maxima se nám vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Vítr fouká jen slabý. Prostě parádní počasí třeba na nějakou tu procházku. Pokud se chystáte někam na vyhlídku, děláte dobře. Dohlednost je dneska podle odborníků opravdu vysoká. Až 29 kilometrů. Slunečné počasí nás čeká i zítra. Nejvyšší teploty slibují ve středu 20 až 24 stupňů.
3: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci počítáme s uzavřeným pruhem v ulici Pražská. Zatím je to tu, ale bez výraznějšího zdržení. Nehodu nám hlásíte na D35 na trase Hranice Olomouc na exitu Lipník. Havárie dodávky do dopravního značení nám komplikuje dopravu na cestě mezi Osvětimany a Medlovicemi. Na silnici je překážka, průjezd je ale se zvýšenou opatrností možný. Dopravní nehoda je hlášená taky v Bruntále v ulici Nádražní na křižovatce s ulicí Zahradní ve směru k Černému potoku. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: tebou je Rádio Metropole, rádio, které má přehled o skvělé muzice. Za mikrofonem Majda, co opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. I dnešní úlovek nám zaplul do sítě soutěže Radio Talent. Kristýna Pejcharová si z přerovského finále odnesla cenu veřejnosti v kategorii Elektro. Její tvorba propojuje rap, R&B a soul a jak sama říká ve svých sonzích, ráda vypráví příběhy, ve kterých se lidi najdou. Kristýna se zpěvu věnuje od dětství, studovala ho taky na konzervatoři a podle mě je to prostě slyšet. Tahle interpretka má hudbu v krvi a my doufáme, že před sebou má velkou hudební budoucnost. Teď už to nebudeme dál protahovat a poslechneme si její song Taxi. Tohle je Taxi od Kristýny Pejcharové.
1: Taxi v jednu ráno plní dým a kouř. Píšeš mi zprávu, zatím

0: Ahoj a dobrý den na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte taky dnes. Jsme rádi, že posloucháte tu nejlepší muziku. No a i v téhle hodině máme pro vás jen to nejlepší a těšit se můžete do 20 minut taky na fantastické tipy, kam vyrazit v našem regionu. Tak buďte s námi, krásné úterý, ahoj.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
2: Nové Penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Radio Metropole.
12: Taneční rádio

0: Thank you.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Na našem rádiu neznáme slovo nuda. Víme, co dělat, kam vyrazit a co podnikat. Dneska v olomouckém kině Metropol je dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti, také velkolepá Odysea. Zítra dorazí Sirény na cestách. V téhle humorné talk show nás pobaví Linda Finková, Jitka Asterová a Sandra Pogodová. To je program olomouckého kina Metropol dnes a také zítra. V Olomouci jdeme dnes na hokej. Mora hraje proti Vítkovicím. Hrajeme od 18 hodin. A už zítra, tedy 30. září, v Hranicích proběhne Flair Jarmark od 10 do 17 hodin na Masarykově náměstí. Bude tu spousta skvělých řemeslníků, kutilů, umělců a šperkařů. V Hranicích Flair Jarmark zítra od 10 do 17 na Masarykově náměstí. Fotografie, příběhy, zážitky, to je přednáška Africká mozaika. Proběhne už tento čtvrtek v Zábřehu v kině Retro od 17 hodin. Africkou mozaiku přiveze cestovatel a dobrodruh Tomáš Kubeš.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit? Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
3: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Děláme to jinak. Prostě jinak.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Právě teď začínají zprávy. Květiny i letos ozdobí olomoucké památky. Květinovou výzdobu sakrálních staveb ve městě uvidíme od 8. do 18. října. Akce navazuje na podzimní floru Olomouc a nabídne unikátní pohled na olomoucké pamětihodnosti.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na měsíc bude zavřená silnice mezi Míchovem a Chrudichromy na Boskovicku. Od 1. do 31. října tudy neprojedeme kvůli opravě cesty. Dělníci obnoví vrstvy vozovky na přibližně 1,5 kilometru dlouhém úseku.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Životní minimum se od října mění. Pro jednotlivce částka minimálního příjmu nutného k zajištění základních osobních potřeb vzroste z dosavadních 4860 korun na 5500 a pro první osobu v domácnosti se zvýší na 5000 korun. Naopak se snížením dávky z částky 4040 korun na 3750 musí od října nově počítat každá druhá a další dospělá osoba v domácnosti. Tato změna v zákoně se ale netýká nezaopatřených dětí, píše o tom Deník.
1: Sport.
3: Druhý zápas v Lize národů dnes odehrává

0: přesto můžeme užít ještě několik teplých dní. Dnes i zítra máme slunečné počasí a teplotní maxima mezi 20 až 24 stupni. Teplý pak bude i čtvrtek, to už by se nám ale na obloze měly začít honit mraky.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. Bouračku dvou osobáků dořešujeme na trase mezi Olomoucí a Šternberkem, konkrétně u odbočky na Bohuňovice. Projíždíme se zvýšenou opatrností. Osobák s nákladňákem se nám srazili na D1 na trase Ostrava-Přerov za exitem Lipník-Loučka. Je tady neprůjezdný levý jízdní pruh, na silnici je překážka, na místo dohlíží policie. Připomínáme taky bouračku v Bruntále v ulici Nádražní. Policijní hlídky máme na D1 na exitu Kroměříž východ, v Šumperku v ulici Jesenická, v Olomouci v ulici Junácká a Jižní a taky na D35 na exitu Velký Újezd. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Metropole.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Vybavíte si ten klíčový zlom v životě, kdy padlo rozhodnutí pro právo a akademickou půdu?
1: Já vím naprosto přesně. Tehdy se psal rok 2004, kdy jsem se hlásil na vysokou školu. A protože jsem osobou se zdravotním postižením, tak jsem měl jednu jedinou možnost, a to Olomouc. A tady v Olomouci byly bezbariérové pouze dvě fakulty. Pedagogická a právnická. Já jsem preferoval obor čeština dějepis na pedagogické fakultě, ale tam jsem se nedostal. A řeknu proč, klidně to přiznám, na ty přijímací zkoušky jsem se moc neučil a myslel jsem si, že všechno umím a doopravdy jsem neuměl. Potom ale v té době měla problémy právnická fakulta s akreditací a otevřela obor až někdy v listopadu a v říjnu byly přijímací zkoušky. Já jsem to zkusil a na právnickou fakultu jsem se dostal. A já musím říct, že ten obor mi přirůstal k srdci postupně a pomalu. A po nějakém roce, dvou jsem naznal, že to právo je doopravdy univerzální vzdělání a dá se s ním dělat spousta věcí a pomáhat lidem, případně i je možné zůstat učit na právnické fakultě.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Radio Metropole
3: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: hit za hitem taky v úterý 29. září. Doufám, že jste si užili parádní prodloužený víkend. No a trávíte čas se svým oblíbeným rádiem, je to dobře. My vždycky máme pro vás ty nejlepší tipy, triky a rady. Víte co, tak rovnou si to poslechneme zhruba do nějakých 18 minut na našich vlnách. No a vy se nenechte ničím rušit. Domů, do práce i do auta posíláme tu nejlepší muziku.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: soutěž Lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole. You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: A do rádia nám na mobil přišlo SMS-ka. Cože? Píše se v ní: balíček nemůžeme doručit, doplňte adresu a uhraďte poplatek. Jaký balíček, co? My něco čekáme? Dobře, tak tady je nějaký odkaz, tak na něj klikne. Ne, ani náhodou, žádné klikání, zastavte se. Tohle je jedna z oblíbených fint takzvaných lovců balíčků. Podvodníci sázejí na to, že si dneska spousta z nás něco objednává z internetu a proto ta zpráva nemusí na první pohled vypadat podezřele. Odkaz v SMS může vést na falešnou stránku v barvách známého dopravce. Požadovaných 20 nebo 30 korun ten poplatek, to je jenom návnada, která z nás má vylákat číslo karty, její platnost, bezpečnostní kód anebo autorizační údaje. Takže na podezřelé odkazy v SMS-kách neklikáme. Pokud skutečně čekáme balíček, jeho stav si ověříme přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu dopravce. A pokud jsme už údaje zadali, tak okamžitě voláme své bance, ať kartu co nejdřív zablokuje. Domluveno?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole
3: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Aktuální informace právě teď a pro vás. Zlepšení bezpečnosti v Olomouci. Město testuje detektory zvuku na vybraných problémových místech, například na vlakovém nádraží. Zařízení umí samo rozpoznat výstřely či křik a okamžitě na riziko upozornit strážníky.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zlepší se spojení Olomouce a Přerova. Stavba dálnice D55 v úseku Kokory Přerov odstartuje ještě letos, oznámilo ředitelství silnic a dálnic. Staveniště je skoro připravené, proběhl archeologický výzkum a nyní se pracuje na přeložkách elektrických sítí před stavbou. Na kroměřížském výstavišti odstartuje v pátek 2. října tradiční výstava Floria podzim, která potrvá až do neděle 4. října. Návštěvníci se mohou těšit na více než 50 bonsají z nejrůznějších koutů světa. Naprostým unikátem této akce pak bude přes 500 let starý japonský tis. Britská popová ikona Robbie Williams se poprvé představí na českém festivalu. Je prvním oficiálně oznámeným jménem pro příští ročník festivalu Colors of Ostrava. Vystoupí 21. července 2027.
1: Sport.
3: Španělský pilot Fernando Alonso nehodlá brzdit a ve Formuli 1 bude závodit i příští rok, kdy mu bude už 46 let. Dvojnásobný mistr světa se totiž rozhodl pokračovat v kariéře a prodloužil svou smlouvu se stájí Aston Martin o další sezónu. Vypadá to, že věk je pro tohoto legendárního jezdce opravdu jenom číslo.
2: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 34 minut. Vyšlo 2 minutky po 7:15. To znamená, že dneska nám sluníčko svítilo 11 hodin a 47 minut. Noc by měla být jasná, to znamená, že budeme moci pěkně sledovat měsíc ubývající po sobotním úplňku. Ve středu ráno nemůžeme vyloučit mlhy, přes den už se ale těšíme na jasnou oblohu. Teploty se nám zítra mohou vyšplhat až k 24 stupňům.
5: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte na trase Olomouc-Pňovice u Chomoutovského jezera. Na místě je policie. Bouračku řešíme taky na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Olšany u Prostějova. Havarovaná auta tady částečně zasahují do pravého jízdního pruhu. Dva osobáky se nám srazují.

0: nejlepší muzika non-stop. Děkujeme, že nás posloucháte, přejeme krásné úterý. Svátek má dneska Michael a taky Michal, je 29. září. A víte, co v této hodince ještě prosvištíme, čím je dnešní den zajímavý? Pro Michaly tady budeme mít speciální sváteční song, takže další důvod poslouchat hit za hitem. Ahoj a dobrý den!
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
7: Ahoj, tady Giorgio.
8: My name is Giovanni Giorgio.
7: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
9: Choose your fighter.
7: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Podívejte se kolem sebe. Svět je plný plastu, obrazovek a věcí na jedno použití. Ale co má v životě opravdu trvalou hodnotu? Poctivé dřevo a ruka, která z něj dokáže vytvořit domov. Obor tesař není jen o práci. Je to umění, vůně živého materiálu a hrdost, když vidíte krov nebo dřevo stavbu, co přetrvá generace. Zatímco se technologie mění každou vteřinu, tesařina zůstává řemeslem, které má obrovský respekt a cenu. Olomoucký kraj navíc tento obor podporuje krajskými stipendii, takže si na svou budoucnost vyděláváš už během studia. Chceš dělat práci, která má viditelný smysl, je skvěle placená a poctivá? Podpoř svůj talent, tvoř z přírodního materiálu a postav se na vlastní nohy. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Pojď studovat obor tesař.
1: Metropole právě dnes.
2: Je úterý 29. září a my jednu za druhou hrajeme vaše srdcovky. Máme světový den srdce. A schválně poznáte naši českou pohádkovou srdcovku?
3: No, a kdo to zvonil?
4: Božičková Ruzená Bodláková. Říkali, že tu bude velká zlatá brána a v ní svatý Petr.
3: Ono se toho namluví.
2: Jasně, Anděl Páně. Jeho režisér Jiří Strach má dnes narozeniny. Kulatou 50 má herec Jiří Hána z Ulice i specialistů a dva v jednom dnes bere herec Michal Dlouhý. Má narozeniny a svátek zároveň.
5: Naštěstí mě vedou scénáře.
2: Michalu slaví svátek přibližně 120 tisíc a my jsme pro ně složili tuhle sváteční hymnu. Michalové, máte zesíleno?
6: Michalové, vaše jméno nosí i archanděl.
7: Takže dneska jste andílci?
6: No, uvidíme. Křídla, svatozář a peří.

0: Benešové.
1: Dneska je váš den. Vaše rádio přeje všechno nejlepší.
0: Metropole právě dnes. Jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přehled událostí je tu pro vás právě teď. Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Na prestižní baseballová utkání Česka s Německem se můžeme těšit v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Česká armáda v těchto dnech testuje nedaleko Vyškova a na Přerovsku nejmodernější drony i to, jak se proti nim efektivně bránit. Do třetího ročníku mezinárodního cvičení Drone Shield 2026 se zapojilo 73 firem ze 17 zemí světa. Naše vojsko tak za účasti expertů z NATO zjišťuje, jaké technologie aktuálně vládnou trhu a čím by se mělo do budoucna vybavit. Ochránci přírody na Břeclavsku vypustili do řek Moravy a Dyje zhruba 2100 jeseterů malých. Všechny tyto ryby odchovalo rybníkářství Pohořelice a celá akce má pomoci k návratu tohoto ohroženého druhu do českých vod.
2: Sport.
3: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Ve středu od 18 hodin vyzvou v Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si Lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Středa může výjimečně začít mlhami. Během dne už se ale těšíme na jasnou a slunečnou oblohu. Nejvyšší teploty nám stejně jako dnes vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Kdo se chystá na hory, raději přibalte mikinu. Tady totiž naměříme mezi 14 až 18 stupni. Foukat bude jen slabý, proměnlivý větřík. Ve čtvrtek budeme mít dopoledne skoro jasno, postupně bude přibývat vysoká oblačnost. Teploty ale dál zůstanou vysoké, pršet by nám ani ve čtvrtek nemělo.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku si dáme pozor na dopravní nehodu na trase Lipina Horní Lodinice. Probíhá tady vyšetřování. Havárii osobáku máme taky na výjezdu z Blanska ve směru na Těchov. Na místě je policie. Havárie osobního auta nám komplikuje dopravu taky na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Brodek u Prostějova. Na silnici je překážka, projíždíme proto opatrně. Bouračku dvou aut pak řešíme taky na D35 na trase Mohelnice-Olomouc před exitem Mohelnice. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.

0: Hezké odpoledne a díky, že jste s námi na našich vlnách. Dneska je úterý 29. září. Jako by se zdálo, že to podzimní sluníčko není tak ostré, ale babí léto v plném proudu. Pokud budete vystaveni slunečním paprskům, tak ještě doporučuji nějaký opalovací krém. Ono se to nezdá, ale prostě to ještě pálí. No a u toho pálení nebo spalování ještě zůstaneme. Máme pro vás jednoho speciálního hosta. Kolega Lukáš se bude ptát.
1: Říká se, že při spálení se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to papská rada, nebo je na tom něco pravdy?
0: Ano, ano, tohle jsou trošku jiné popáleniny než od sluníčka, ale i tohle bude téma v téhleté hodince. Do 20 minut se dozvíte víc. Hezké odpoledne.
2: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Ať je fešák a má krásný oči.
9: Ať je vtipnej.
8: A chytrej.
10: A zajištěnej.
9: A hlavně, ať není ženatej.
8: Holky, nechceme toho trochu moc?
11: Tak jsem tady. Ahoj všem.
12: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
8: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
13: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
14: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
15: Ra

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
2: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
2: V současném roce nebo v současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Posloucháš?
0: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme slunečné a teplé počasí. Ráno nás sice mohou přivítat mlhy, během dne už by pak ale měla vládnout jasná obloha. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 20 až 24 stupňům. Podobně teplý bude taky čtvrtek, to by se nám ale mohly na obloze začít honit mraky. Pátek pak bude taky teplý, předpověď hlásí, že by mělo být oblačno až polojasno. Až do soboty by nám ale nemělo zapršet.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: domů, do práce, do auta, vaše nejoblíbenější vlny a muzika, co vás chytí za srdíčko. No a nejenom ty největší hity, ale samozřejmě taky v krátkosti, o čem se dneska píše na webech a na sociálních sítích. Prosvištěli jsme to, do 20 minut se dozvíte aktuální informace, takže to je další skvělá pozvánka pro vás a pro úterní poslech tohodle rádia. Dobrý den!
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
8: Radio Metropole.
9: Top Music. Top Radio.
10: Metropole.
8: Metropole.

0: už dlouho.
1: A máme spoustu společných vzpomínek.
2: Radio Metropole.
3: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Začínáme v Olomouci. Říjen tady zase potrápí řidiče. Ve městě totiž přichází další vlna uzavírek. Ať už to bude na ulici Lipenská, Jeremiášova, Mošnerova nebo Švajcerova. Kompletní přehled pro nás má report.cz. Na Prostějovsku možná bude speciální lesní školka, a to konkrétně v Dobromilicích. Jak píše Prostějovský rej.cz, plánované otevření je v září 2027. A co najdeme v novém týdeníku Kroměřížska? Tématem tohoto vydání jsou zdravé nákupy a také si můžeme přečíst rozhovor s basketbalovým trenérem Lukášem Pivodou. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. S námi máte vždycky přehled, s námi víte, co se děje.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.

0: Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
1: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Tohle je Radio Metro.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
0: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
2: Metropole.
3: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A jestli máš rád elektroniku s nádechem duše a popu, SG Lewis je přesně to, co hledáš. Tenhle britský producent a zpěvák dokáže mixovat chillové beaty s chytlavými melodiemi tak, že tě to nenechá v klidu. Jeho hudba je jako noční procházka městem. Tajemná, stylová a trochu sexy.

0: tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Beverly Knight je britská zpěvačka s hlasem, co má sílu jako pořádný šálek kávy. Její hudba je plná emocí a energie, která tě hned dostane. Poslouchat Beverly je jako mít nejlepší kamarádku, která ti vždycky dodá sílu. Tak zůstaň naladěnej, protože další...

tebou je Rádio Metropole, rádio, které má přehled o skvělé muzice. Za mikrofonem Majda, co opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. I dnešní úlovek nám zaplul do sítě soutěže Radio Talent. Kristýna Pejcharová si z přerovského finále odnesla cenu veřejnosti v kategorii Elektro. Její tvorba propojuje rap, R&B a soul a jak sama říká ve svých sonzích, ráda vypráví příběhy, ve kterých se lidi najdou. Kristýna se zpěvu věnuje od dětství, studovala ho taky na konzervatoři a podle mě je to prostě slyšet. Tahle interpretka má hudbu v krvi a my doufáme, že před sebou má velkou hudební budoucnost. Teď už to nebudeme dál protahovat a poslechneme si její song Taxi. Tohle je Taxi od Kristýny Pejcharové.

0: na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží,

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avicii byl mistr...

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy.

Tady je tvoje metropole. Godard je anglický umělec, co míchá elektroniku s atmosférou tak, že tě jeho tracky obejmou jako oblíbená mikina. Jeho hudba je plná emocí a energie, co tě nabíjí a zároveň uklidní. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi...

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů. Martin Schneider, opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
2: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
2: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodným programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, food trucky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přehled událostí je tu pro vás právě teď. Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Na prestižní baseballová utkání Česka s Německem se můžeme těšit v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Záplavami poničená silnice 60 na severu olomouckého kraje z Lipové do Žulové se dočká opravy. Termín ještě není stanoven, ale ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že silnice, kterou v roce 2024 poškodila voda, opraví společnost Strabag za 121,5 milionů korun. Země se připravuje na hlubší cesty do vesmíru. Společnost SpaceX dosáhla důležitého milníku ve vývoji lodi Starship. Při svém 14. startu se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země a vypustila 26 satelitů. Úspěšná mise je důležitým krokem na cestě k certifikaci lodi pro budoucí lety k Měsíci nebo k Marsu, informuje ČTK.
2: Sport.
3: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Ve středu od 18 hodin vyzvou v Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme slunečné a teplé počasí. Ráno nás sice mohou přivítat mlhy, během dne už by pak ale měla vládnout jasná obloha. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 20 až 24 stupňům. Podobně teplý bude taky čtvrtek, to by se nám ale mohly na obloze začít honit mraky. Pátek pak bude taky teplý, předpověď hlásí, že by mělo být oblačno až polojasno. Až do soboty by nám ale nemělo zapršet.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: boy.
1: Let's go. Sounds good.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Ale, tady je tvoje Metropole. Dneska přichází DNCE, kapela, která bere pop a funky rytmy. Chodí je do mixéru, přidá špetku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem Jonasem přináší DNCE hudbu, která se nebere moc vážně, ale o to víc tě pobaví. Jsou jako parta kámošů, co nikdy nesedí v koutě a vždycky rozjedou večírek. Jejich styl je barevný, taneční a nakažlivý. Tak nevypínej rádio. Na Metropoli máme ten správný groove právě teď.
1: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Chris Lorenzo je britský DJ a producent, který do house hudby vnáší pořádnou dávku energie a groovu. Jeho tracky ti vždycky rozproudí náladu a roztančí tě. Poslouchat Lorenza znamená užít si pořádnou jízdu plnou pozitivních vibrací. Zůstaň na